my zmizeli jsme včas. Halo. My nechali tu vzkaz. Cokoliv budete dělat, byli jsme tam my. Všichni tu makali. My žili jsme svý sny. My. Yeah. Určovali.

vrah. Vždycky se radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor

Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju walkinka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina.

0: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás. Music first. Express FM. It's a

0: sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Izomat stavebniny.
7: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Se 7 hodinou jsou tady první zprávy tohoto týdne. Zhruba 70 motorkářů se v sobotu pozdě večer proháněla centrem Prahy. Někteří jezdili po zadním kole nebo měli upravené registrační značky. Policisté asi 15 motorkářů zkontrolovali, jeden z nich se pokusil ujet, zastavit se ho podařilo až pod hrozbou použití střelné zbraně. U severního pobřeží Kypru se v neděli převrátil trajekt plující ze severokyperské Kyrenie do Turecka. Převrácený katamaran, na jehož palubě bylo 267 lidí, se nakonec celý potopil. Při nehodě zemřelo nejméně 8 lidí, 237 lidí se podařilo zachránit, po 17 nezvěstných se pátrá. Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražské derby na Spartě 3-0 a bez podážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. Fotbalisté Plzně překvapivě jen remizovali se Slováckem 1-1 a Jablonec prohrál v Teplicích 0-2. Dnešní počasí bude o dešti a bouřkách, tedy z kraje. Postupně by se mělo vyčasit a teploty budou dnes 22 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: To tak rychle uteklo, ty prázdniny.
1: No. A? Ty jsi měla nějaký prázdniny? Ne.
3: No ne, ale...
1: Měla jsi nějakou pořádnou dovolenou?
3: Ne.
1: Ne. Tak co se divíš?
3: No, a to rychle vlastně... to uteklo.
1: Ano, ano.
3: Kdybych si aspoň někde pořádně třeba, já nevím, 3 týdny válela šunky.
1: Jo.
3: Tak bys řekla, to tak rychle uteklo.
1: Ano.
3: Ale takhle, mi to uteklo ještě rychleji v té práci.
1: A plánuješ ještě nějakou dovolenou?
3: Jo.
1: Jo. Tak
3: ještě
1: to
3: v říjnu,
1: jsme,
3: potom tady týden nebudu. Každopádně teda vám, kterým dneska končí prázdniny, hele, oni brzo budou další. Když jsme viděli ten rozvrh těch prázdnin,
1: jo,
3: tak hele. Už
1: 3 měsíce prázdnin.
3: Už 28. září tam máme hnedko prodloužený víkend, takže nesmutněme, určitě už se stejně těšíte do školy, na kamarády a rodiče se těší, že už smradí půjdou do školy, že můžou zase být takhle, že mají zase hlídání na půl dne. Pěkné ráno, Red Hot Chili Peppers posíláme.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tak jo, pondělí 31. srpna. Máme to k tomu co říct dneska?
1: Určitě máme.
0: No.
1: Tak máme pondělí 31. srpna, 7 hodin, 9 minut k tomu.
0: Musíš po mně všechno
1: opakovat. To si myslím, že to je jasný, to už jsme jednu věc k tomu řekli. Můžeme popřát krásný svátek Pavlínám, Aristidům, Belám, Miloňům, Raimondům, Ramonám a Ramonům.
0: Mm-hmm.
1: Můžeme také připomenout Dny nezávislosti v Trinidadu a Tobagu.
0: Mm-hmm.
1: Den nezávislosti na Británii slaví také v Malajzii.
0: Mm-hmm.
1: A je-li pondělí, což dneska je, tak den osvobození si připomíná i Hongkong.
0: Hongkong.
1: Nemám tady bohužel žádné takové fajn pranostiky na dnešní den, ale...
0: To vůbec nevadí.
1: Můžeme připomenout také hned dva mezinárodní dny, které spolu zdánlivě nesouvisí. A to je Mezinárodní den lidí afrického původu a Mezinárodní den povědomí o předávkování. A myslím si, že oba dva tyto mezinárodní dny můžete dnes oslavit na jednom místě a to je Václavské náměstí.
2: Brala jsem extázi, LSD, perník, taky houbičky, čikuli, meskalín, toluen, fermetrát, diazepam.
3: A trávu ne?
2: Mařenu, hulí paserové.
4: Express ráno.

0: Chasing Status, Jay Hassa a Iraq Nice Press FM 7.16, to je čas, kdy vás už lákáme na další porci hudby, Ned Sky, Slater a nebo Good Neighbors Home.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webgloob.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Music. First. Express FM.

0: Slater a Dance, za 5 minut bude 7:30. Řekni mi, Vašku, víš, co dělala Slater o víkendu?
1: Ne, nevím, co
0: dělala. Ale já to vím, jak to
1: nevím. Babu, řekni mi, co dělala Slater o víkendu, prosím.
0: Slater o víkendu dělala kliky se sombrem.
1: Kliky, takže...
0: No, ale nemyslím to, jako, že on ležel a ona na něm dělala kliky, takhle to nebylo.
1: To takhle, já jsem si hnedka myslel, že jako... Ne,
0: to není nový pár show businessu. Ale Sombr vystupoval na festivalu v Readingu. Každopádně dneska, pokud sledujete informace z hudebního světa, tak samozřejmě většina z toho je o tomto festivale. No, ale Sombr má teď takovou tradici, že ho na jeho vystoupení doprovází krásné ženy ze show businessu. Už minulé
1: Adele... I přesto, že jeho tělo na to vůbec není připravené.
0: A na Slater určitě ne. Každopádně, minulého, že ho přivezla ta Adela.
1: Adela.
0: Oni vždycky vystoupí z auta, pak jdou spolu takovou backstage, pak oni ho tam jako hypujou a on vyběhne na tu stage a tam předvede to svý představení.
1: A zeptám se, zaspívá se vždycky ještě nějaký ten song s těma zpěvačkama, ne, který ho tam uvádí?
0: Oni tak. Jsou jenom takový hostesky, co tam přivedou, protože on asi netrefí na stage.
1: Jo.
0: On je, asi no, to je jedno. Každopádně
1: protože
0: myslím,
1: co? Protože jeho tělo na to není připravené.
0: Jeho tělo na to není připravený vůbec. Tak mám pocit, že na Sigetu to byla Zara Larsson, pak jsme měli tu Adelu a teď to právě v tom Readingu byla ta Slater, takže opět klasika. Přijeli, šli, akorát rozdíl je v tom, že Slater dělala kliky s ním.
1: Jo.
0: Že ta se tam dala. Takhle dala asi 3 a on dal asi 7.
1: Jo.
0: Ale klikovali. A potom on teda vyběh byl úplně napumpovaný, protože samozřejmě Slater mu tam úplně dala Yes, you gonna slay somebody! A on, jo, dobrý, uklidni se, já už musím
1: tak
0: zpívat.
1: Tak já už jdu. A pak, no. No, ano. Dobře, tak tohle to dělala teda Slater o víkendu.
0: Tohle to dělala Slater o víkendu. Všichni.
1: A dělala to se Sombrem.
0: Jeho
1: tělo na to není připravené.

0: sobotu?
1: V sobotu bylo grilování a byly takový narozeninky a my jsme ještě v sobotu stihli jít na svatbu.
2: Já právě jsem slyšel, že jsi byla na svatbě, nebo že jsi chtěla jít.
1: Já jsem byla na svatbě.
2: Řekli jsi ano?
1: Já jsem tam i musela, protože já jsem byla oddávající.
2: Počkat, ty na tom, ty jsi měla normálně odznak. Ty jsi měla na krku fidorku a to
1: přesně
2: jo.
1: Tak, takhle v tomhletom stylu. Měla jsem na krku fidorku a měla jsem takový velký desky a z nich jsem předčítala, až si teda řekli ano, vyměnili si prstinky, políbili se. Potom jsme se najedli a rozkrojil se dort. Mm-hmm. Měli to udělaný, měli to teda holky moc hezký, musím říct. Měli to v Bystru Karel, to takový kousek od Pražský zoo. A měli to udělaný, tam je takový jako dvoreček a my tam měli jeden dlouhý velký stůl a bylo to takový opravdu jako, když máš takový ty záběry z těch italských vil, když jsou ty lidi v tom Toskánsku a při tou vilou je jenom tenhle ten dlouhý stůl a Italové se podávají ty proseka a to jídlo, tak takhle přesně to bylo, protože měli potom, že se servírovalo a jenom si lidi furt podávali talířky, dávali si něco dobrýho, museli si jako povídat, konverzovali, bylo nádherný počasí, vyšlo, protože akorát jenom v noci sprchlo a potom už druhý den bylo
2: krásně
1: celý den
2: krásně.
1: No, měli potom special vymyšlenou tombolu, protože měli tam, neměli takový, že si kupuješ lístky, ale lístek si dostal za to, že si zaspíval píseň v karaoke. Takže musel si objednat písničku, dostal si lísteček, pak si musel zapět a za to si pak mohl vyhrát nějakou cenu.
2: Aha.
1: Takže to bylo takový jako docela originální. Měli tam udělanou i hezkou fotostěnu, mohl si tam se vyfotit na tom na nějakém takovém tom jako polaroidovém foťáčku a měli tam rovnou i takový jako album, takže si tam mohl rovnou
2: ano,
1: nalepovat
2: to
1: ty fotky a tohle. To mě taky moc hezky udělaný.
2: To většinou dělám, když takhle chodím fotit.
1: Dělej to tam taky, jo.
2: Jo, když uneseš vlastně jakoby nevěstu na focení s ženichem,
1: jasně.
2: Nebo tak, jako tak, aby se ty ostatní nenudili.
1: Jo.
2: Tak vždycky moje drahá vezme prostě ten polaroid, všechny jakoby vycvakne, to tam nalepí, každý potom tam vymýšlí za tu hodinku, než se zase vrátíme, vlastně přinese, tak vlastně už je to hotový a už mají první dárek.
1: Je, super.
2: Takhle,
1: aha, takhle to jsme nevěděli, já zase tolik jako na svatbě
2: no,
1: nechodím.
2: Takhle,
1: a máma
2: takhle
1: to
2: dělá
1: svatbě neměla. No, tak. To je dobrý. Takže tam měli tohle, tak jsme se tam fotili na polaroidu, jako bylo to moc hezký to bylo. Včera jsme pak byli na oběd v Sapě, tak jsme byli na kachnu. Tady jsme se přežrali tou kachnou a pak jsme se tam koupili, oni tam dělají takový ty různý, že jo, ty pitička, to kokosový mlíko s takovýma těma různýma želé blbostma. Koupili jsme si tam nějaký nový korejský kosmetiky, no a to bylo celý.
2: Mm-hmm. No.
1: A najednou mi ráno zvonil budík.
2: A bylo. A bylo.
1: A bylo po víkendu.
2: To karaoke mě ale zaujalo, to je docela, to je takový vtipný a dost i nebezpečný, teda bych řekl.
1: To je hodně nebezpečný.
2: Take me all the way.
1: Take me to the place I love.
2: Říkám, je to nebezpečný.
1: Je to velice nebezpečný, proto je to podle mě 100 víc hodin na rozlučku.

0: Tak pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích, jestli se někde... Ano, bourá se D8, 17. kilometr ve směru na Prahu, tam se... No jo, prostě já těch zapnu taky mikrofon.
1: Ono to... se bourá.
0: Ano, ono se bourá. Bourá se i z mostu směr Žatec, tam si dejte pozor. Ve Slaným na 16. je dopravní nehoda, tam nějaký poškozený autobus, ještě navíc při odtahu. To je asi tak nějak všechno. Ale ono ještě to něco přijde, nebojte. To já se nebojím. Taky se nebojíš?
1: No, jako já se bojím docela, abych nechtěla, aby něco přišlo.
0: Takhle, ono přijde, ať chceš, nebo nechceš. Oh, tak děkujeme, za hodinku. Express FM.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
6: Mami!
5: Tak co jste dneska jste to vyváděli?
6: Vystřihovali jsme slana.
5: Vystřihovali?
6: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
7: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Express. Music first. Express FM.

0: Na tom se shodneme, že tohle se nás baví.
1: Jo.
0: Gufrau, Mary April, nechci.
1: Na tomhletom songu jsem se zamilovala do Marie April.
0: Ano.
1: Mě už se líbila předtím.
0: Ano.
1: Ale tady to mě to úplně ještě, jak to má takový ten taneční vibe.
0: To
1: úplně říkám Marie April. Okamžitě musíš vydat celý takovýhle album. Marie, Marie, vydej celý takovýhle album.
0: Však za jedno dostala cenu, ne?
1: No jo, ale to...
0: To bylo něco jiného. Chápu. Prosím, pěkně před námi je nakopávač, protože je co? Je pondělek.
1: Ano.
0: A to se někomu úplně jako nelíbí, nebaví vás to, říkali byste, já ještě nechci, ještě třeba 10 minut. I když už je skoro 8 hodin, tak to už by asi jako úplně nešlo. Přesně tak. Takže proč dneska nakopávač ten, který bude? Album Bad krále popu Michael Jacksona pozbíralo nejvíce předobjednávek v historii. Do obchodu s hudbou jen ve Spojených státech putovalo tak 2,25 milionů desek a zatímco kultovní Thriller je se 70 miliony nejprodávanějším albem všech dob, o 5 let mladší Bad našlo přes 35 milionů nových majitelů. To je jasná věc. Takže tohle to máme tady jako připravené. No a jdeme na to.
2: S pěknou písní na rtu se hned líp začíná den. Tenhle track je perfektní ranní nakopávač. Switch.
3: Express FM.

0: Start nového dne a nakopávač vám přináší prémiové kávovary Jura. Sponzor pořadu.
1: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražský vrchní soud se začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Nagyové proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace pro kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. Někdejší poradkyně premiéra Andreje Babiše vinu odmítá. Po 15 lidech se pátrá poté, co Národní park Grand Canyon na západě Spojených států zasáhla blesková povodeň. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na správu parku. Ta žádá veřejnost o jakékoliv informace týkající se pohřešovaných. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková vstoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Careňa 3-1 na sety a narazí na Brita Samuela, který zdolal Tomáše Macháče. Plíšková po odvráceném matchballu zdolala Belgičanku Van den Wilkenovou. Dohrála tak také Barbora Krejčíková, která podlehla i přes 6 odvrácených matchbolů Rachimovo vs Uzbekistánu 6-7-2-6. Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, postupně se ale vyčasí, bude ubývat na oblačnosti a teploty 22 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ale pěkné, pěkné pondělní ráno. Pavlína, máme 31. srpna 8 hodin 3 minutky k tomu. Poslední prázdninový den.
1: Říkáš to tak jako trošku posměšně pro ty, kterým to začíná zítra.
3: Ano.
1: Ale takhle jako, hele, škola je fajn, zase jako nějaká změna. Potkáte se tam s těma kamarádama, jako ve zbroji proti těm učitelům.
3: Ano.
1: Někdo naopak zase bude brojit s učitelem proti těm svým spolužákům, a to už je zase jiná.
3: Vyměníte si svačiny.
1: Ano.
3: Budete mu zase někomu vysypat z kapsy drobné.
1: Vyměníte si třeba i tělní tekutiny.
3: Jo, zase, tak to už je spíš pro starší děti.
1: No, já vím, tak ne všichni jdou do první třídy, ne?
3: No všichni ne,
1: no, tak
3: někdo
1: vidíš,
3: jde třeba na střední.
1: Přesně tak. A tam začno teklo.
3: Jo, to budu ještě zapalovat lejtka do Vánoc.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle je Gracie Abrams na Express FM. O víkendu jsem projížděl jako Instagram a najednou ten Instagram mi zaplavila Adéla.
1: Ano.
0: Akorát, že jsem si nevšiml, že jsem se přepnul na její profil, takže všechny ty informace, všechny ty videa tam byly. Co to je? To jsou furt samý. A pak jsem říkal, ježiš, ty jsi blbej. Dobře, takže jsem vlastně sjel jako dost do minulosti. Řekl bych, že na Koučele měla velký úspěch, co jsem koukal, takže gratulace. Samozřejmě taky sleduju, jestli bude třeba, a to si myslím, že spousta lidí také řeší, že na Slovensku ještě stále neohlásila, pokud vím, svůj koncert.
1: Zatím ne.
0: U nás je vyprodaný. A taky jsem sledoval to, jak se týhle z tý holce daří v americké hitparádě Billboard Hot 100. Hledal jsem a nakonec jsem ji našel, postoupila pěkně z nějakého 680. místa na 61. Takže ještě to pořád jde nahoru.
1: Ještě to pořád jde nahoru a navíc tento týden jí vyjde její debutové album Prima, takže já jsem neuvěřitelně zvědavá na to, jak se mu bude dařit. Samozřejmě v žebříčcích, ve všech charts, ať už se to týká Spotify, Apple Music a tak dále, protože třeba Annie Lay je na Spotify v globálu taky na horních příčkách a samozřejmě to debutové album je neskutečně důležitý. A takhle, teď je zrovna takový období, že samozřejmě i jenom ten vstup do Billboard 200, pardon, bude samozřejmě obrovský úspěch. Bude to, předpokládám, opět poprvé, kdy se tam dostal někdo ze Slovenska, z Česka, protože my si teď taky tak trošku přivlastňujeme, chceme se to k tomu přilepit, k tomu úspěchu slovenský Adély.
0: Samozřejmě.
1: Logicky. Takže najednou je to pořád takový to, ten československý úspěch.
0: To je ta naše Adéla.
1: Je to ten československý úspěch, co se budeme povídat. A věřím tomu, že s tím hypem, který se teď odehrává online, by samozřejmě ten streaming mohl být natolik vysoký, že já věřím tomu, že by se klidně do těch top 5 mohla dostat. Mm. Protože opravdu samozřejmě jsou tam takový ty nerovnosti typu, když Olivia Rodrigo vydává album, tak to atakuje jako 500 000 prodaných, nebo ekvivalent prodaných kusů.
0: Ano.
1: Ale normálně tam na to lidem stačí přes 100 000 jakoby prodaných kusů, těch ekvivalentů zase těch streamů.
0: A proč by to nemělo stačit Adéle?
1: Ano, a já věřím tomu, že Adéle by to klidně stačit mohlo, takže opravdu na tohle jsem hodně zvědavá. Každopádně, co se týká té tour, tak ano, pražský koncert je aktuálně vyprodaný. Pokud byste chtěli ještě vyrazit do ciziny, tak v některých městech se změnilo místo konání na větší, s větší kapacitou, to znamená, že tam ještě lístky asi půjdou do prodeje, předpokládám, tenhle ten týden. A někde dokonce přidali celý nový album. Myslím si, že Dublin a Londýn dokonce dostali úplně celý koncert a samozřejmě i čeští fanoušci prosí o buď nějaký nafouknutý té kapacity.
0: A nebo ještě jedno.
1: Mluví se o přesunu třeba do Univerza nebo kamkoliv jinam, protože tam jsme myslím na nějakých 10 000, jestli se nepletu, v Univerzu a v Karlině jsme na nějakých 3,5, 3,8 a všichni mají pocit, že samozřejmě by minimálně dvojnásobek zvládla, a nebo prosí, hele, co třeba 10. nebo 12. ledna, to bys do toho Dublinu ještě stihla. Adélo, přidej, prostě chceme na tebe jít. No.
0: Takže takhle, mně se převrátil Instagram, ale jenom takovou chybou, a tak jsem o tom chtěl informovat.
1: No, ale hele, boj pořád pokračuje a třeba i na té svatbě jsme se o tom bavili.
0: Jo?
1: Lidi, taky to bylo téma, ale co ta Adéla, myslíš, jako co, lístky, je to tak velký?

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně. Ještě dnes? Slevomat. To musíte zažít.
4: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílení v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne. Express FM.

0: zprávu, kterou tady mám, ta je sice z 15. srpna, ale na novinky CZ dorazila teprve až teďka o víkendu.
1: Ano.
0: Kdy se byl na veletrhu v kalifornské Santa Rose, 50. ročník soutěže o nejošklivějšího psa na světě.
1: Yeah.
0: Dokonce tam byli i zástupci z množíren z Polska a jiných míst světa.
1: Dokonce? To už je takhle mezinárodní?
0: No jasně. Nějaká Polka tam byla s nějakým, nevím, co to bylo. Na třetím místě skončil Otto. Ten má nějaké jako roště patra, to vypadá. Mm-hmm. Ale na prvním místě nejošklivější psa, loni byl druhý, nebo byla druhá, tak to je vlastně nějaký pejsek, který má, jmenuje se Ginny Lu. A kouká mu jazyk pořád jako ven.
1: Jo, klasika.
0: Takový klasika. A chudák, a já když se podívám na ten jazyk.
1: To už dneska bez toho snad ani nemá smysl se tam hlásit, pokud nemáte psa, který mu jako non-stop trčí jazyk z pusy.
0: No jasně.
1: Teda a tlamy.
0: Je to taková jako známka ošklivosti, že ti prostě vykukuje pořád jazyk. Jo?
1: No.
0: Ale já na něj koukám, jako, jak ho má i oschlej. Což je na tom ještě jako hroznější. No, podívej se normálně, novinky, koktejl. Nejošklivějším psem se na světě stala Fena Mopse s nakřivo vyplazeným jazykem.
1: Já jsem se teď chtěla zeptat, jestli to je mops, protože to je taková klasika. To jsou ještě navíc vlastně takový tři tradiční rasy, které tam vyhrávají. To je mops, čivava a pak nějaký druh naháče.
0: Jo. No.
1: Protože ty obzvlášť takový ten peruánský naháč se to myslím jmenuje. Oni ještě velice často mají, že vlastně máš jako nahý tělo, ale oni mají taky ty různý pankáče roztřepený na hlavě.
0: Oni jsou oškliví.
1: Nebo ještě takhle na té tlamě jako pár nějakých.
0: Oni jsou oškliví ještě, než se ošklivými jako stanou třeba, jo. No. Ale většinou to jsou právě tyhle ty zvířata z těch množíren, kde prostě tam mají nějakou chybu a někdo chudáci, se jich jako se jí zželí a tak prostě si ho vezmou domů. Ale když už teda jako z toho handicapu můžeš něco vytřískat, jako je třeba nevím, 100 tisíc. Na žrádlo, tak proč ne?
1: No, ale slušný, hele, $5,000 vyhrává.
0: No, říkám, jakýž si asi...
1: To je dobrý.
0: Si 100 tisíc.
1: No jo. A to má nádherný perlový náhrdelník teda.
0: No tak, aby ne.
1: Když to jí sluší.
0: Když je to nejkrásnější holka z ošklivic.

0: Role Model, High Hopes, 3000. 8.38, tak pojďme, dáme si nějaký ten bulevárek.
1: Bulevárek
0: no.
1: Se týká Billie Eilishové.
0: Ano.
1: Protože Billie Eilish dělala o víkendu to samé, co já.
0: Bylo oddávající.
1: Cítím se tak propojená s Billie Eilish, neuvěřitelně. A není to jenom tím, že máme obě asi stejně velká prsa, ale je to také tím, že jsme jí oddávající. Mm-hmm. Ano, Billie Eilish se stala oddávající na svatbě svého bratra. Mm-hmm. Neb Phineas si bral svoji dlouholetou přítelkyní Claudii. No a zatím jsou teda z toho, ale opravdu jenom taky jako bulvární paparazzi fotky.
0: Jenom takový videjka.
1: Billie Eilish měla teda, takhle já jsem nebyla v šatech, se teda přiznám, oddávající. Surprise, surprise. Billie Eilish ale měla dlouhé zelené šaty s hlubokým výstřihem, ale měla taky poctivě desky. Nenaučila se to na paměť, jako já. Byla s deskami. Neměla ale ani medaily s Fedorkou, ale jsou tam v takovém, jsou v zahradě, v takovém koutku, mm-hmm, s mnohými květinami a ona už je tam prostě na těch fotografiích, ona má radost, má takový ty ruce, jakože, Ježišmarja, to je tak roztomilý, tak sladký, to je prostě, to je nádhera, to bych chtěla tak jednou zažít. A
0: takhle ta Claudia je sladká, Claudius, ale...
1: Ona je sladká, Phineas se tam...
0: Už je méně sladký.
1: Se sladkou Claudii se tam líbají a je to hezké.
0: No.
1: Všechno tak dobře dopadlo, taky si řekli ano.
0: Mm-hmm.
1: Já si teda myslím, že ona asi nebyla ani až tak napnutá, Billie Eilish.
0: Jestli
1: si řeknou ano. To si myslím, že... I když takhle, to bylo docela, co bylo zajímavé. Já jsem samozřejmě předtím, než jsem se stala tou oddávající, tak jsem taky koukala na internet, různě na nějaký... Na přesně, jakou to má mít tu strukturu, co třeba zařadit, nezařadit, tohle.
0: O čem mluvit,
1: co třeba vynechat, ale to já jsem měla i tu řeč s těmi mými nevěstami, jako co chtějí říkat, co ne, kdo na té svatbě bude, jestli tam mají být nějaký gay joky, co tam, jaký joky tam určitě nemají být a tak dále. No, a teďko jsem byla na nějaký té stránce, se nevím, svatby, blabla.

0: Sezet. A teďko jedu a potom už se dostaneš, samozřejmě tam je i ta struktura, když si mají říct to ano. A tam normálně v takovémhle jako červeném rámečku, to bylo normálně jako udělaný, že u pánů velice často dochází k rádoby vtipné situaci, kdy dělají, že váhají, anebo i z legrace řeknou, že ne. Ale i kdy, a tam pak bylo, že, ale poznámka, že i kdyby se rychle opravili, takže v tuto chvilku jakoby ten obřad pro tento den končí.
1: Opravdu, to jsem netušil.
0: No, to tam já taky a já, cože? I kdyby se rychle opravil, tak to bylo pro mě takový jako trošku překvápko.
1: Jaký štěstí, že si ho dávala dvě holky.
0: To je přesně, který si naštěstí řekli ano, ježišmarja. Takže to bylo taky tak já, uf, no, ještě, že si tam, a opravdu ani nebylo tohleto jako takový to.
2: No tak ještě nevím.
0: A myslím si, že Finneas si taky tohleto nedovolil.
1: No jasně, tak tomu rozumím, no. Jako, dobrý, no tenhle víkend byl plný svadeb. No a co tam máš ještě dál, prosím, pěkně?
0: Hele, mám tady, na to bychom se mohli podívat za malou chvilku, objevila jsem novej internetový trend, samozřejmě z TikToku, jmenuje se to prosím tě feromon maxing, ale to je pro lidi, kteří se teprve chtějí jako dopracovat k někomu, někoho si najít a třeba potom to skončit tou svatbou.
1: Dobře, to mě budeš muset ještě víc vysvětlit.
0: To teda. Ti samozřejmě vysvětlím, všechno bude, neboj se nic. Express FM.

0: Feromon Maxin?
1: Feromon Maxing, ano, přicházíme na další seznam nějakých Maxingů. Předpokládám, že samozřejmě na toto téma už jste někde narazili. Můžete mít ale, jsou různý Lux Maxingy, ale je třeba i Sleep Maxing, prostě všechno, co se snažíte dělat jako dokonale a nějak to vyšperkovat, dělat úplně všechny kroky, aby se vám něco, byste dosáhli nějakého toho cíle, je teďko, je prostě Maxing. No a Feromon Maxing, o čem to je? I když samozřejmě věda jako taková si tou teorií vůbec těch feromonů není jako jistá, úplně jako nějaký důkazy o tom nejsou, že něco takového je, protože samozřejmě, kdo jste kdy byl v nějakém sex shopu nebo něčem takovým, tak jste si tam mohli koupit jako feromonovej nějaký parfém, který má údajně potom přitahovat to druhý pohlaví k vám a tak dále. No, tak tenhle ten Feromon Maxing údajně teď nejvíc zasahuje Gen Z, která vyřeší, je to teda hlavně u kluků, kluci chtějí k sobě přitahovat ženy svým přirozeným pyžmem, bych to nazvala. To znamená, že...
0: To znám z tramvaje.
1: Ano, to znamená, deodoranty škrtáme, žádný takový to, jakože když se chystáš na rande, tak samozřejmě sprcha, vlasy, holím se.
0: Takzvaně oblečeš se do toho parfému, ano, že máš tam ty body a to
1: ale stíně. Nejdřív na sebe vystříkám úplně celý deo, potom samozřejmě udělám prostě Macaulay Culkina ze Sám doma, aftershave. Nageluju si vlasy a tak nic z toho se teď neděje. Aby byl ten Feromon Maxing.
0: Jo.
1: Já bych chtěla jenom upozornit, pokud by náhodou někdo poslouchal, že tohle je opravdu ruská ruleta. Pánové, samozřejmě, uznávám, že ano, existují muži, kteří nějakým způsobem přirozeně a nemusí se extra sprchovat, extra stříkat a tak dále, tak něco z nich cáká. Krásně voněj, jo, voněj mužně, nemusí nic moc dělat a ženský na ně prostě letěj. Ale já bych chtěla jenom říct, že to je opravdu jako minimum chlapů, u kterých tohle to funguje. A chtěla bych vám říct jenom opravdu, nepodceňujte hygienu. Ty holky to opravdu ocení. Nejenom v tramvaji, ale i na tom prvním rande.
0: Já se pak nedivím, že ta Gen Z, že se vlastně jako nemůže pořádně s nikým seznámit. Vlastně ani nechce a radši bude sama. Než tohle. No.
1: A přitom on jenom dělá Feromon Maxing. Ach jo.
0: Fujky, tyjo. Jenom ta představa je hrozná.
1: No, není to dobrý.
0: No, to šertá realita.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
11: Music first.
12: Express FM.

Tohle byla Dua Lipa, teď už se díváme na silnice, dost se bourá, už to začalo. Pozor si dejte, pokud jedete v tuto chvíli po Pražském okruhu, průmyslová dopravní nehoda, komplikace jsou třeba v Zenklově, a také ale na příjezdu po D7 ve směru na Prahu 13 km, dopravní nehoda dvou aut, a také D5 47 km ve směru na Prahu, a tam už je havárie osobáku, na místě by měla být policie.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Jednotliví ministři zatím neznají očekávaný schodek státního rozpočtu v příštím roce. Řekli to dnes novinářům při příchodu na jednání kabinetu. Očekávají, že je s údaji dnes seznámí ministryně financí Alena Schillerová. Ta už dříve uvedla, že schodek prohloubí z letos plánovaných 310 miliard korun, ale nepřekročí 400 miliard korun. Arménie nebude bránit vstupu ruským občanům, kteří by chtěli do země prchnout kvůli obavám z nové mobilizace. Uvedl to arménský tajemník Rady bezpečnosti Alen Simonianuka, vzkázal, že Rusové jsou v zemi vítáni. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřkám mají co vracet. Před dvěma lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Domácí tým se pokusí přibrzdit univerzálku Isabel Hakovou, jednoznačně nejproduktivnější hráčku základní části šampionátu. Dnes očekáváme, a to se teď také děje na mnoho území, déšť a bouřky, pak nás ale by mělo opustit to bouřlivo, mělo by jako ustávat oblačnosti, ustávat srážky, mělo by být dokonce polojasno a teploty dnes 22 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: To já doufám, že ustanou srážky. Páč, já jsem tady samozřejmě na skútru.
1: Prší ti na motojku?
3: Plsí. Aspoň se umeje.
1: No.
3: Ale naštěstí jsem se výjimečně podívala, jak bude, a přikryla jsem si sedadlo.
1: Aj, tak to teda.
3: Takovou takže igelitkou.
1: Takže až půjdeš dom, tak už to vlastně jako pomine.
3: Já doufám, že to pomine. A že si to jenom sundám, otřu a dojedu v suchu.
1: Jo.
3: Domů.
1: Že tvoje zadnice bude v suchu.
3: Ano, že bude v suchu, protože jí se mi párkrát stalo, že nebyla v suchu. A to ne jako, že tady v práci, jako, že jsem si vypustila feromony, ale že jako že jsem třeba tak strašně zmokla, že jsem kolikrát i ráno třeba dojela sem a říkala jsem si, škoda, že nemám v práci náhradní kalhoty.
1: No, tak na to myslí, no, pro příště. Jake Buck a taky Swedish House Mafia, k ním si máme co říct za chvíli.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tak to je novýho u Swedish House Mafia. Oni měli mít o víkendu velkou show v Göteborgu pro 75 tisíc lidí. Měli mít nástup v 19.30, mm-hmm. Ale oni ohlásili všelijaký nějaký jako předskokany.
1: Ano.
0: A celý se to tak zdrželo, až nakonec Swedish House Mafia nebyla. Lidi úplně totálně naštvaný, úplně jako neskutečně.
1: Jakože to nestihli kvůli tomu, protože já nevím, to mělo být jenom do 10, takže furt předskakovali, až museli.
0: Totiž ono se očekávalo se, že přijde nějaká bouřka, která teda nakonec přišla. Ale oni měli vystupovat už jakoby v 19.30, o 7:30.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale nakonec všechno se to nějak jako protáhlo. Já nevím, jestli váhali nebo neváhali, to je jedno. V každém případě v 10 hodin, když už vlastně jako všichni ty lidi jako už měli těch předskokanů plný zuby, mm-hmm. Tak řekli, sorry, ale my nevystoupíme. Nakonec teda jako měli tu svoji show, mm-hmm. Ohlásili na druhý den ve 13.30 odpoledne, což jaksi úplně ztrácí jako ten pojem a to nadšení. Navíc spousta lidí už mělo zase třeba letenky domů a odjelo a nemohli prostě zůstat tam.
1: Klasika.
0: Takže hodně to schytali.
1: Chcete jít na oběd? Hele, my nemůžeme, jdem na Swedish House Mafia.
0: Jo. Co? To jako po obědě, to je, když jdeš do kina s dětma, jako jo. Takže, no, ale 75 tisíc lidí. Oni to pak jako nakonec odehráli zadarmo, no ale to je...
1: No prostě stejně.
0: To už ti nikdo jako nevezme, no.
1: Ne.
0: Když do toho takhle vezme. Nevím, co zatím bylo. Já si myslím, že asi ani a to počasí ne. Podle mýho tam byly nějaký další technický problémy.
1: Podle mě tam byl nějaký, no.
0: Se kterýma se jako nedokázali úplně jako porovnat.
1: To je jako blbý, to je blbý. No. To bych byla hodně naštvaná.
0: To ti povím. Letět do Švédska na ně a potom odletět s tím, že je nevidíš. Takže tolik tedy k téhle partičce tří světových DJů, kteří to nezvládli. Lisa Doučak je tady právě teď. Ty to zvládnou.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slana.
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.
15: Excuse me, can I

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Tohle byly 99 Souls a další 9.25. Před námi je Olivia Rodrigo, která uspořádala pro sebe a ženy v okolí festival, který má ženám pomoct. Jak to dopadlo, babu?
2: No, nakonec si myslím, že pomůže docela slušně. Ano, Olivia Rodrigo a její příznivci, a zejména asi příznivkyně, mají za sebou Daisy Chain Fields festival, což takhle musím říct, že vůbec celý ten nápad se mi hodně líbil. Že máš line-up plný žen, že máš festival, kde se vůbec nepřekrývají žádný vystoupení, to znamená, stihneš úplně všechno, chodíš z koncertu na koncert a jediný samozřejmě, co tě může zdržet, je nějaká občerstvovací pauza nebo čurpauza.
1: Ano.
2: Jo, což samozřejmě...
1: To je normální.
2: Na festivalu.
1: To už tak bývá.
2: O ženách pro ženy, zejména asi plnýho žen. Samozřejmě doufám, že fronty na záchod měly nějak vyřešený. Neviděla jsem o tom zatím žádný post. Každopádně ano, viděla jsem samozřejmě několik příspěvků o tom, kdo vystupoval, s kým si zaspívala Olivia Rodrigo a tak dále, ale ano, výsledkem taky měla být částka peněz, kterou nakonec vlastně Olivia Rodrigo přispěje a kterou chce pomoct mladým ženám, aby se mohli uplatnit v tomhletom světě.
1: Už se spočítalo, kolik zůstalo v kase?
2: Už se to spočítalo. Samotný festival totiž oznámil, že nakonec vybrali 10 milionů dolarů. Ovšem pozor, v tu chvilku přišla Melinda Gates a řekla si, víte co, já dorovnávám. A přidala dalších 10, takže nakonec 20 milionů dolarů poputuje na charity, které se zabývají životem mladých dívek a žen.
1: To je pěkný.
2: Takže docela slušný. Takže myslím, jako takhle, Olivia Rodrigo si u mě tím jako udělala opravdu
1: velký oko.
2: Velký očko má tam, tak má tam velkou hvězdičku mám u ní nalepenou.
1: Jakože velké bezvýznamné plus, jak se
2: přesně,
1: říká.
2: No, jako její to tradičem. Samozřejmě je úplně ukradený, že někde nějaká babu si tam k ní dělá hvězdičku, ale líbilo se mi to a samozřejmě jí s Vaškem nadále udržujeme v našem seznamu zpěvaček v kategorii ne krávy.
1: Ano, přesně tak. Kdo nevystoupil, tak to byly kecaj, protože Megan se z téhle dívčí party si nějak vymknula kotník. A kdo nakonec tady ještě z Cat's Eye, musíme říct, že oni se měli vydat vlastně na turné a upustila je ta Sofie, protože se chce věnovat svému duševnímu zdraví. Trošku se to holkám rozpadá, bych
2: holky
1: řekl.
2: Holky se malinko rozpadají, ano, je to problematický. A pak myslím, že ještě měli JS nějaký problém, že myslím, že
1: jo, ta musela odjet, Karen O musela kvůli nějakým rodinným potížím. No, jako takhle, Cat's Eye, já nevím, jaký oni mají smlouvy, ale pokud to je K-pop, nebo když to máš jakoby pod smlouvou nějakého K-popového jako konglomerátu, tak tam je to natvrdo. Tam prostě by si musela tancovat i s vymknutým kotníkem. Dle mého názoru.
2: Vůbec nevím, naštěstí takhle. Oni samozřejmě z té továrny na hvězdy prostě podle mě povolají někoho z takový tý, víš, jako jsou kluci na farmě, tak podle mě se bude dít teď něco takovýho.
1: Jo.
2: Že ty budeš vlastně z těchto těch projektů...
1: Z těch ty náhradníci, kteří tam byli, jako byli v úvaze,
2: holky tam
1: nakonec
2: čekat,
1: se tam neprospasovali.
2: Budou mít třeba i budou vědět, že koho by nahradili, kdyby náhodou, takže znají všechny songy, umějí okamžitě nahradit, vystoupit, znají všechny tanečky a ty jenom zavoláš. Pojď, nastupuješ.
1: To je jako, když máš prostě manšaft první ligy nebo extra ligy, tak tam je vždycky B tým, ze kterého prostě bereš, když je potřeba.
2: A když se udělá, že jsou si ještě trošku podobný, možná takhle z dálky nikdo ani nepozná rozdíl.
1: Přesně.

Od Prahy na Chomutov jedna dopravní nehoda je na 9. kilometru, druhá až na 49. Ale také na D10 je dopravní nehoda, jedna je ve směru na Prahu a na 22. kilometru a ta druhá je zase na 11. kilometru ve směru na Turnov, takže tam opatrně.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe. Tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídani?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
12: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
13: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Možná by to Miley Cyrus udělala i dřív, ale do toho asi vstoupila smrt umrtí její kmotry. Dolly Parton, Miley Cyrus oznámila, že už je vlastně víceméně 10. album na cestě. Už tady jsou nějaké jako takové jako hlášení, že pozor, mám novou smlouvu s Atlantic Records, bude nová deska. Vlastně loni udělala Something Beautiful, což byla poměrně povedená záležitost, tak se docela jako těším, nakolik to bude prostě dobrý, stejný, nebo možná úplně jiný.
1: Miley patří mezi moje oblíbenkyně. Mám ji ještě i na seznamu lidí, které bych chtěla vidět živě, ale ona jak nejezdí tour, tak samozřejmě ty šance jsou poměrně malé. I vlastně k tomu předešlému albu dělala, myslím, jenom dva takový nějaký jako tajný koncerty v LA a možná ještě někde to takový jako
0: to je tak, když přišla vám tajná fáze, pozvánka na jednou. Že už ani nepotřebuješ někam jezdit.
1: No, najednou sedíte v nějaký lounge a je, hele, Miley Cyrus mi tady zaspívá svoji novou desku, tak něco v tom stylu. Ale byla jsem poctivě loni v kině, protože vlastně to bylo taky jako hodně vizuální album, bylo k tomu ani nechci říct videoklip, to bylo opravdu taky jako v malý, krátký filmy, takže aspoň jsem jí podpořila takhle a viděla jsem jí aspoň trošku jako jinak, než úplně na klasickém koncertu. Takže jsem hodně zvědavá, protože čekám, co to bude. Miley Cyrus umí všechno. Samozřejmě jsou tam ty country kořeny, umí popinu, umí taneční věci, umí být procítěná, umí být veselá, umí být naštvaná. Samozřejmě ona teď patří k těm ženám, které jsou v té fázi, jsem zamilovaná.
0: Ale?
1: A šťastně, ještě stále, se svým myslím, že už jsou dokonce snoubenci. Takže je to takový, že já vždycky říkám, že tyhle ty alba jsem šťastná. Radši mám, když jsou ty lidi zkrátka nešťastný, rozejítý.
0: Takže nebo, Flowers bylo prostě nebo, naprosto ideální
1: no,
0: song.
1: A nebo když aspoň dokážou ještě nějak jako se napojit na tyhle ty pocity a ty alba jsou spíš jako o tom, ale samozřejmě, když už jsou jako delší dobu v těch šťastných vztazích, tak se jim podle mě hůř napojuje na tyhle ty věci. Jo, to bylo něco, jako co říkala vlastně Gracie Abrams, že se bála, že teď její spokojený vztah s Polem Mescalem jí zabrání udělat dobrý album, protože je tak šťastná, že právě má taky pocit, že přece jenom ty negativní emoce z tebe jako ždímou lepší díla, tak jsem na to zvědavá, co to vlastně vůbec bude, v jakém stylu, hodně se na to těším.
0: Ale podle té fotky, kterou zatím zveřejnila v takové černočervené barvě, kdy tam je na záběru jenom oko a nos, tak to jako není úplně jako, že by to mělo být nějak extra zamilovaný. Prostě
1: ne, nevypadá to, trošku, jako vypadá to tak
0: trošku
1: drsně.
0: Bubákojídně.
1: No, a to já mám ráda, takže samozřejmě i kdyby to byla taková ta bad bitch energy, tak to je taky pro mě. Těším se na to.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dva chlapci, kteří se minulý týden zranili při havárii u Doubravníku na Brněnsku, když se s nimi oboural opilý trenér, už jsou v domácím léčení. Zbylé dva přeložil personál v dětské nemocnici v Brně z Áro na JIP. Při nehodě vezl fotbalový trenér v osobní autě 5 dětí, jeden chlapec zemřel, muž nadýchal 3,8 promile alkoholu a zatím zůstává v nemocnici. Rusko rozšiřuje nábor žen do bojů na Ukrajině, zatímco mu docházejí muži ochotní nastoupit do zbraně, ženy verbuje už nejen jako zdravotnice a pracovnice v týlu, ale také jako obsluze dronu, ostřelování a útokům. Ve válce už zahynulo nejméně 50 ruských vojaček. Dvě čtvrtá místa přineslo českým barvám mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Mezi muži skončili těsně pod stupni vítězů Adam Ondra, který tak poprvé v kariéře na kontinentálním šampionátu nezískal medaily. Mezi ženami stejnou pozici obsadila Tereza Širůčková a postarala se o nejlepší výsledek české ženy na mistrovství Evropy od roku 2020. Až ty bouřky a deště pominou, tak by měla oblačnost ubývat na polojasno, jen sem tam nějaká ta přehánka a dnes by měly být teploty od 22 do 28 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Že jsi tady zas díl dneska, jo?
1: Ti to neřekli? Ty ses nepodívala, i když jsi dostala mail, že se máš podívat.
3: Když většinou, když dostanu mail, že se mám podívat, tak se nepodívám a když tam nikdo nic nenapíše, tak to jdu radši zkontrolovat, kdyby náhodou. Ale ano, i dnes máme prodlouženou, on to už naznačoval v pátek, Kuba Viliš, když tady byl s tipy na podcasty, že přece jenom budeme ještě ten příští, což je už teda tenhle týden, pokračovat s našimi hosty. Ano, a i dnes tu budeme mít hosty, kteří též rádi mluví na mikrofon.
1: Ano,
3: jak rádi. Oni se vykecávají. Přijdou nám totiž hosté ze šťastného podcastu.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Dnešní ráno na Express FM je šťastné, protože je tu Tereza Povolná a také je šťastné, protože je tady Ondřej Lasák ze šťastného podcastu a šťastného pondělí. Ahoj, ahojte všichni.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno, no ale nebylo to teda takový.
0: Ale to jsi měla říct, to jsem měla říct já.
2: To jsem měla říct já, dobré ráno.
1: Tak to můžem říct všichni pak znova a prostě zdravit celou hodinu lidi.
2: To můžem taky, oni takhle, my je zdravíme vždycky. A je tu další, je tu první hodina, je tu druhá hodina, o, a teď vstupujeme do třetí hodiny a teď už jsme tady, teď máme prodlouženou, tak čtvrtá hodina s Express Ránem,
1: to je jak taneční.
3: Jako lidi jsou nejšťastnější, když je někdo zdravý a je na ně milý, jo?
2: Takhle přesně to tak. Takhle no, tak to fajn. Jako bereme. A hlavně víš co, co chceš pořád říkat na tom začátku té hodiny, když jsi tady prostě pětkrát v týdnu, tři hodiny, tak prostě je zdravíš, máváš jim. Tak a vždycky někdo už vstává, víš, někdo přeješ jim, jak jste se vyspinkali a teď už asi jdete do práce, jaký to bylo.
3: My si tady ten problém vyřešili tím, že jak ve videu, tak v podcastu tam říkáme na začátku vždycky úplně to stejný, abychom náhodou nemuseli být moc kreativní, takže tenhle problém vyřešen.
1: Navíc to přetáčíme, takže vlastně nemusíme tolik interagovat s těma lidma v denní době, což je docela fajn, doporučuju, ale v rádu to asi nejde.
2: Je to takový, no, sou, ale pracujeme na tom.
1: Dobře.
2: Uvidíme. Každopádně, ale jaký to bylo teda vymyslet tady to, čím budete zdravit? Jak jste se na tom shodli? Protože někdo, třeba protože někdy i bývají takový ty jako, potřebujeme nějakou hlášku, jo, aby to se potom z toho stal ten claim, takže a hláška je buď na začátku Čágo bylo šílenci, příklad, tak. Anebo je něco potom na závěr, ať nebolí vás hlava prostě kostičky, jo, takže...
1: Ježiš, to je trošku trauma, teď se otevřela ve mně, ale...
3: Kostkáč tě budí ze snu, že?
1: Kostkáčovi, tyjo, rady do života, no, dobře, asi se pustím doma kostičky až
3: do života. Nebo ten další projekt, to jsme na nějak modrovous, nebo takhle, to je ještě děsivější, to nedoporučuju, to je šatník, který se nemá otvírat.
2: Protože je ještě děsivější než kostičky?
1: To už neexistuje.
3: To je takový neúspěšný projekt toho člověka, co stvořil kostičky.
1: Já nevěřím, že on je reálný, takže...
3: Nikdo si to nepamatuje, myslím, že to lidi vytěsnili jako COVID třeba, nebo něco podobného.
2: Něco
3: jako...
2: podobného, no, ale jak byste se teda ve šťastném podcastu rozhodovali tady o tom pozdravu, nebo byl tam třeba i takovýhle, chtěli bychom nějaký claim?
1: Ten pozdrav vychází z videodílu Šťastného pondělí, které existuje díl než Šťastný podcast.
3: 10 let přesně to jaka bude.
1: Ano, ano, začínáme novou sezónu, 11. takže 11. čili z toho pramení těch 10 let a ten pozdrav zní Čau lidi a Čau lidi je jaksi charakteristický pozdrav pro hegemona české politiky, který jsme si od něj tak říkajíc vypůjčili, protože je prostě oblíbený, vymyslel to za nás, takže jsme s tím neměli práci a jenom jsme to tak přijali, že jo.
3: To, jelikož to není Jindřich, tak to můžeme říct, kdyby to nebyla pravda, bylo to úplně jinak. No. Protože on jediný je tak 10 let, já tam teďka začínám 7. sezónu, jsem tam 6 let a Tereza teďka, pokud se nepletu, 4.
1: Teď asi začínáme 5. spolu.
3: Je to tak. No, je to už docela dlouho, ale tam je důležitá ještě ta druhá část těch našich pozdravů a to je právě to, že my se vždycky takhle v reálném čase zamýšlíme nad tím, co nám a udělat to šťastné ráno, ať už v tom videu, kde Jindřich se vždycky snaží ten týden popsat, co mu přineslo to štěstí do života. A v tom podcastu s ním takhle konfrontujeme i trošičku sebe, bych řekl, ne?
1: Jo, jo.
3: Ale jako zároveň lidi nám často vyčítají, že moc šťastně tam nezníme v tom úvodu, ale snažíme se o to.
1: Takhle, jako když to natáčíte prostě ráno, my nenatáčíme nějak jako brzo ráno, že bychom se slepicima sedli k mikrofonu.
3: Brzo, no.
1: Ale někdy kolem 10 začínáme točit, ale tomu už předchází celý to ráno, že jo? A pak prostě záleží, v jakým, a Jindřich tady není, my toho dnes budeme asi hodně zneužívat.
4: Vám do toho nebude vstupovat.
2: Určitě ne, to právě zneužijte to, právě proto jsme ani nezvali.
1: Záleží, v jakým přijde vibe prostě Jindřich a podle toho se dost odvíjí, jak je ten podcast ve skutečnosti opravdu šťastný, ale my se snažíme ho provést šťastným, aby to nebyla klamavá reklama, prostě pokaždé, takže vždycky se pokoušíme najít nějaký element, který by to mohl spravit.
3: A nejenom pro to naše natáčení, ale i pro to téma, protože buďme k sobě upřímní, hledat štěstí v české politice není úplně to nejsnadnější. Ale toho jsme tady my a to je naše práce.
0: Ale jaké je štěstí, že se vlastně ta politika dělá poměrně sama?
3: A tohle to já hrozně nemám rád tady ten
0: nebo ne?
1: Je to takový, my tomu říkáme, že takový rouhání, prostě takový to, když jsme už věděli třeba před rokem touhle dobou, jak ty volby zhruba dopadnou, tak neznali jsme procentuální rozložení, ale docela jsme si uměli vsadit na to, kdo vytvoří tu vládní většinu, tak všichni za nás chodili a plácali nás po zádech jako, tak to bude co, 4 roky prostě, nebudete muset nic dělat, že jo, to se vám posype samo, ale ono vlastně v tom množství, který se na vás valí, pak ještě jako provést tu satiru kvalitně a dobře je podle mě jako vlastně Nechci říct, že je to náročná disciplína, protože nejsme váleční zpravodajové a jako děláme si srandu z politiků. Ale pořád, aby to bylo jako kvalitní, tak prostě nemůžete jenom...
3: No, satira není jenom to, že něco vezmete a ukážete to.
1: Právě.
3: Jo, no právě, jinak se člověk prostě utopí v tom balastu a tím pádem pak by dělal ten politikum, který my máme nějakým způsobem, si myslím, hlídat, vyhlašovat a podobně, tak jenom vlastně naskakujeme na šíření nějaký v jejich vlastního obsahu, tak jak chtějí. A naše práce je to vzít a dát tomu nějaký kontext, dát tomu nějaký twist nebo tu absurditu posunout ještě nějak dál. Takže samozřejmě dneska třeba i tím, že každý má svoje sociální sítě, každý politik, každý má, tvoří si vlastní obsah, tak to může působit jednoduše, ale pak to často třeba může vést k tomu, že z nějakého českého mediálního prostoru máte pocit, že v té politice neexistuje nikdo jiný než motoristé, když zrovna vyhazujou každý týden nějakou kravinu nebo se kolem nich dělají nějaký kauzy. A naše práce je tady to trošičku profiltrovat a vytáhnout z toho věci třeba o stranách, který reálně mají ještě mnohem větší moc než oni a tak dále.
1: Přesně tak. Jako nějak hledat balanc mezi tím, jako co frčí v tom mainstreamu za přesně to dění, ty hlášky.
3: A co by mělo frčet.
2: OK, tak u nás frčí taky muzika, dáme si krátkou pauzu a pak budeme dál šťastný. Express.

0: Ještě než dojde na další část rozhovoru, připomínám číslo 602 604 903 a můžete posílat klidně SMSky s nějakými dotazy na naše hosty, kterými jsou Terka Povolná a Ondřej Lasák.
1: Ahojte, dobré
0: oba.
1: Ráno.
0: Dobré ráno, šťastné pondělí.
1: Já myslím, že budete inzerovat dopravní hlášení.
2: Ne, to už máme za sebou.
1: Aha, dobře, já bych přidala hned několik, jakože vím,
2: ale klidně,
1: se co.
2: Jo, ale klidně, přihoď.
3: No, motoristka sobě, pojď.
2: Aktuální dopravní servis.
1: Stojí celý tunel samozřejmě zase, takže pokud jako to vypadalo, že jsem přišla s jazykem na vestě, tak tady je odpověď.
3: A také pozor, pršelo. Pršelo.
1: No, a to je druhý, jako zkombinujte tyhle faktory ještě s pondělím a je to na světě.
2: Je to hrůza. Ano, protože samozřejmě v hlavním městě D znamená, že lidé vyjedou ve svých plechových deštnicích a tím pádem okamžitě doprava je na tom ještě hůř. A navíc musíme ano připomenout, je tu poslední den prázdnin, takže velké návraty z dovolených, teď budou velké výjezdy na nákupy sešitů.
1: Ježiš, to nákupy jsem sešitů. Nenáviděla. To
3: a okraje, budou okraje. Teda
1: já jsem sem přišla odmykat si traumata, takže kostkáč, první věc. A teďko nákupy sešitů, ale my jsme to většinou dělali až ten první školní den, jako když nám to zadali tam ty
3: účely. Jsem přišla, neměla si sešity.
2: A dostala si seznam sešitů. A měla si poctivě každý sešit na předmět, anebo si měla takový ty dvojitý, že z druhé strany.
1: No, s věkem se počet sešitů samozřejmě snižoval. A nikdy jsem nedospěla do fáze iPadu, kde už jsou dávno moje sestry. A věřím, že to mi bývalo pomohlo, ale já jsem měla jeden sešit na matiku, protože matikářka byla strašně přísná a prostě vyžadovala sešit. Takže jeden byl tak nějak a druhý byl na vše samozřejmě. Ale já jsem si moc nezapisovala. Políhala na ty ostatní, že to zapíšu.
2: OK, Ondra, ty jsi byl jaký typ studenta?
3: Já jsem šanonář rozhodně, takže já jsem měl všechny sešity, co jenom šly. A ještě mou velkou výhodou, potom to hlavně na střední škole, tak bylo to, že moje písmo bylo absolutně k nepřečtení, takže se ode mě nikdo potom ty sešity nepůjčoval, takže já jsem měl všechno vždycky v pořádku, perfektní.
1: Ondřej, ale ty jsi z učitelské rodiny tak trochu, ne?
3: No, tak trochu úplně, ano.
1: Tak trochu úplně, takže není tam nějaký influence tam z
3: já
1: této
3: si myslím,
1: strany.
3: Že za tady to moje drahá matička rozhodně nemůže.
1: Dobře.
3: A to bude nějaká tady moje vrozenost a pořádnost.
1: Je pravda, že Ondřej je takovej ten přesně šanonář, řekl jsi to pěkně, že má v těch věcech v papírnictví, bych řekla pořád, nechci si otevřít papírnictví? Jako nevyhazuju tě z práce, ale podle
0: to by
1: mě
0: měl papírnictví s popsanými, ale papíry.
3: A teďka žádnej sešit už nemám hrozně dlouho. A
1: máš takový notýsek.
3: A ten tam jenom vytrhávám papíry a škrtám. Mě dělá totiž hrozně jako fyzicky dobře, to, že si napíšu, co mám udělat a pak to můžu škrtat.
1: Já občas dělám to, že si napíšu už to, co jsem udělala, abych to rovnou mohla
3: škrtnout.
1: Aby si
3: to připomenula.
1: Ne, abych rovnou mohla napsat, že jo, to už mám hotový a jako vizuálně tam toho bylo odškrtnutého víc.
2: Protože to, ty jsi takový ten typ, co si neumí psát jakoby tu do list, jenom ty se potom zpětně vzpomeneš, že vlastně udělala jsem tohle, škrt vytrhávám. Zatímco ty máš tu do list a ten postupně škrtáš.
3: No a pak ten největší radost je prostě ty papíry, jak to házím kolem sebe a můžu to takhle odníst do toho tříděného odpadu, ano. Je to úžasné.
2: A takhle se skvěle doplňujete i při tvorbě šťastného podcastu.
1: Já bych řekla, že jo, že
3: taky si to myslím.
1: Je každý z nás jako jiný, jsou lidé, kteří jsou jako spolehliví, jsou lidé, kteří jako chodí včas, připravují věci, pak jsme já s Jindřichem jako
3: jsou lidé, kteří sklízí pole.
2: Ano. A jak se ti pracuje s těmito lidmi?
3: Ale fajn se mi pracuje s těmito lidmi, já si myslím, že je fajn, že nejsme všichni stejní a kdyby tam byli všichni jenom jako já, tak by to nebylo tak zábavné třeba. A nebo myslím si, že fajn, že má třeba Tereza s Jindřichem mají zase jiný kvality, jsou mnohem vhodnější na to, že se nebojí říct víc na hlas svůj názor, já všechno hrozně zamotám a zkomplikuju a chci se podívat na všechny strany, což je třeba v nějakém vytváření struktura takhle hrozně fajn, nebo v nějakém ptání se, doptávání se na věci, ale hrozně důležitý, že jsou lidi, kteří mají zase obrovský přehled třeba v té politice a ještě se k tomu nebojí říct svůj názor. Já bych zase předem řekl, a možná síhle strany to je trošku složitější a bla, bla, bla. A to je v době hot takeů nikoho nezajímá, takže já jsem strašně rád, že tam se mnou jsou.
1: No my jsme rádi, že máme tebe. Podle mě my tam všichni máme takovou paměť na blbinky trošku, že
3: ale trošku jako, na jiný každý.
1: Každý trošku na jiný, ale že mám pocit, že často a já trošku podezřívám, že jsem se to jako naučila od Jindřicha, že jsem troška jak houbička, že jako nasávám, fakt jako, že co vidím, to si nějak zapamatuju, že v těchto volbách kandidoval tady za tenhle obvod někdo a teď se někde vynořil úplně v jiných volbách znova a myslím si, že to je na tom našem podcastu jako zábavný, že vytahujeme tyto lidské příběhy, které dávno asi měly zůstat často v zapomnění a my si na ně občas takhle vzpomeneme, no, když vidíme něčí obličej.
2: No a potom, když takhle vymačkáte ty houbičky, jo, na nějaký to téma, tak co když je toho trošku moc? Jak je těžký to jako, protože moc toho je asi vždycky, to jsme trošku narazili, že zkrátka je toho hodně, jak moc těžký je v dnešní době opravdu vybrat? Já samozřejmě, chcete to mít zábavný, ale chcete to mít i jako informačně nabitý a chcete to mít i vlastně důležitý. To je to, co jsme říkali před malou chvilkou, že jasně, ono se to dělá samo, ale ne. Takže jak je potom těžký jako sesekávat? Nebo to je jednoduchý, přijde prostě Jindřich, řekne tohle a nazdar.
3: Ne, je to týden oddílu, jako myslím si, že spíš se nahází, my se snažíme vždycky vymyslet nějakou strukturu, ten týden má většinou jedno hlavní téma, který se týká právě toho videa, který se nastavíme. Třeba dneska v 7 ráno na Seznam zprávách vyšel aktuální díl, kde jsme právě hledali štěstí a hledali jsme ho v Říčanech, prosím pěkně, jo. To je, protože to je podle tady indexu obce v datech, tak je to už 8 let po sobě nejšťastnější místo v zemi. Což mě osobně jako člověka, který jsem dojížděl na vysokou školu přes Říčany a vždycky jsem tam stál asi 3 hodiny v každém směru, prostě na ulici Černokostelecká a nesnášel jsem svůj život.
2: Takže Říčany máš nakoukaný.
3: Já velice, velice. Moje sestra tam studovala, moc zdravím.
1: No mě přijdou Říčany jako taková táhlá nudlička, ale no, nechtěla jsem to kazit, ten příběh.
3: No a teďka vůbec nevím, kam jsem se chtěl dostat. Nicméně, my jsme tam šli hledat to štěstí. Vlastně od tohohle jsme se potom odrazili k tomu, co to vlastně je ta definice štěstí, co podle nějakých podobných žebříčků a tak dále, tak co má znamenat, že je člověk šťastný. A to potom jsme třeba v tom podcastu zase rozvíjeli, jak se tady to skládá, jestli je to opravdu jenom o nemocnicích, o něčem jiným, nebo jenom o tom, že kdo si takhle vezme 3 metriky, nahází to nahromadu a vlastně z toho vznikne, musí se tam vymyslet nějaká linka, abychom to vlastně zjednodušili. A tady to cesta ke štěstí byla velmi jednoduchá a to je to, že to musí vodní spražáci vždycky nějak, takže...
1: Jako zní to víc filozoficky, než jak to opravdu je, jo. Když se pustíte ten videodíl, k čemuž vás nabádáme, tak zjistíte, že tohle byl takový platónovský výklad a tam je to takový satiričtější výklad, ale jo, vždycky si prostě musíme najít nějakou linku a to dělá právě Ondřej, že my třeba s Jindřichem jako chrlíme prostě různý sebe menší poznatky a detaily a Ondřej z toho skládá jako ten kohezný nějakým způsobem příběh, jak můžeme toho posluchače nebo diváka jako provést právě tím tématem, no, že nejde jako jenom chrlit prostě. My bychom jako s Jindřichem, kdyby bylo na nás, tak zapneme mikrofony a jenom jako a se chrlíte. Přetloukáme. Jako kdo ví víc a kdo řekne víc a jako kdo koho přehodtejkuje. Což by možná jako čtvrt hodiny někoho bavilo, ale určitě ne 5 let. Jako. Takže z toho důvodu prostě tomu Ondřej hlavně
3: ale
1: musí
3: zároveň
1: dávat nějakou...
3: Ale zároveň já bych lidi taky chrlil a chrlím hrozně rád a myslím si, že je super jako mít hrozně moc takhle věcí, o kterých chceme mluvit a kam chceme uhnout a najít nějaký balans mezi tím chaosem a řádem, tak je vlastně celá ta zábava i na tom podcastu. Myslím si, že když jsou... To je to, co jsme vlastně od tohohle formátu chtěli. To video máme vždycky napsaný, je tam přesný scénář, slovo od slova, který dáváme dohromady víceméně jakoby 2 dny se s našimi skvělými scénáristkami Irenou Sládečkovou a Brigitou Zemen. Ale jako v tom ten podcast měl být právě prostor na to, aby tam mohlo být trošičku víc chaosu a právě sklízení všech těch informací, co jsme nasáli.
1: Právě, protože i když píše scénáristvo naše, Tíl, tak se stává, že prostě nevyužijete, je to jako director's cut takovej, že nevyužijete úplně všechny pasáže nebo všechny ty linky a právě super, nechci říct, že šťastný podcast jako odpadní to vůbec.
2: Ne, ale tak to prostě se tam všechno nevejde,
1: ale
2: já to
1: můžete
2: chápu.
1: Pak, když vám nějaká připadá, na jako se upnete tu linku třeba, ona se tam nevejde, tak ji pak můžete krásně rozšířit v tom audiu a to je prostě kouzlo toho multiformátového uspořádání
3: šťastné
1: franšízy.
2: A nakonec jsou všichni šťastní, protože všichni si mohli říct to svoje a vymačkat houbičku.
3: A každý odřezek se využije.
2: Což je skvělý. Našimi hosty jsou Tereza Povolná a Ondřej Lasák ze Šťastného podcastu.
4: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém All-in účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. All-in. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: já tady mrkám samozřejmě taky na naše hosty, kteří jsou tady s námi ve studiu, Teresa Povolná a Ondřej Lasák ze Šťastného podcastu. Dobré ráno ještě jednou.
1: Pořád pokračujem v dobré ráno.
2: No, jasně. Ano, ano, mrk.
3: Ondro, já jsem tě viděl jenom v tramvaji a vůbec si nevypadal, že jsi šťastný.
2: To je můj obličej.
3: To je obrana?
2: Ne, to je realita.
3: A já u toho zrovna poslouchal váš šťastný podcast.
2: Ano.
3: A tak jsem jako... To jsem já, co vás poslouchám, samozřejmě, že nic, dělám si srandu, ale prostě se to tak jako sešlo, říkal, tenhle ten...
2: Já mám takový ten přísný obličej, no, prostě, to je bohužel, to není realita mé duše, to je...
3: To není jako to, že jsi prostě pořád naštvanej.
2: Já nejsem, já mám život rád docela, i práci mám rád dokonce, to je, jako není to obvyklé, ale já si fakt užívám. A jsem moc rád, že máme novou sezónu, heč.
1: Tak to je asi resting bitch face takzvaně, ale já ho mám taky, jako když mě taky někdo psal, že mě potkal ráno v metru. A že jsem se tvářila strašně, no tak jste si odpověděli, ráno v metru,
0: jak se máš taky tvářit.
1: Právě.
0: Takže... Když jsme narazili na to, že startujete tu novou sezonu 11., říkám to správně 11.
3: Nová znělka je.
0: Tak to no, je taková to tak? Ta klasika, no jaký jsou novinky do nové sezóny?
2: Tak novinky, kromě nové znělky,
3: já jsem říkal, kdy už naučíte toho šídla pořádně chodit, jakože, protože on tam
2: že
3: tak
2: jako... šítá země, já si to pamatuju.
3: Že on tam tak jako šmajdal, jsem říkal, já vím, že to je samozřejmě jako nějaká forma, ale bylo to prostě strašný. Takže jsem rád, že se to dnes to změnilo a už tam má jenom ty tiky v nové znělce.
2: Matlácí je součást naší estetiky, to je prostě české knedlíky.
1: To je takový moonwalk v té znělce těch minulých.
3: To nebyl ani moonwalk, ne, sorry.
2: Prolítá vesmírem, explodovala planeta, jsou tam už jenom zbytky civilizace, na každém meteoritu, tak je jedna strana nějak posunutá a Jindřich je z toho vyděšený.
1: Je to vesmírný hodně, jako na tuhle sezónu.
3: Ale vypadá to, že má tiky spíš.
2: No to tak bývá, to je realita taky.
1: Ale mně se moc líbí, mně to přijde fakt takový, víš, jak byl to zatmění slunce a všichni se stali prostě amatérskými astronomy, tak volně v tom pokračujeme.
2: No, ale novinky další jsou takové, že právě jsme Jindřicha zvedli od stolu po 10 letech a plánujeme v tom pokračovat nejenom v tom prvním díle. Rádi bychom občas takhle vyráželi ven mezi lidi, aby nám tam neokoral.
1: Nezakrněl.
2: Budeme mít takzvaně občas někomu zavoláme. Teďka v prvním díle našeho videa, tak jsme volali Tereze.
1: Jo, je to tak. Já jsem byla přítel na telefonu.
2: Tereza byla nadvolená zrovna. Takže tam na nějakém vrakovišti tam vysvětluje, proč jsou Říčané jako Švýcarsko.
1: Ne, to nebylo vrakoviště, to bylo prostě klasická řecká ulice, ale
2: fakt, jo. Všude. Já to neviděl žádný kočky. Jenom.

0: Takže teďka tam třeba byla ta Tereza, určitě bychom tam občas rádi měli třeba i naše scenáristky, když budou chtít a budou tomu nakloněný. A to stejný možná i v tom podcastu, možná častěji někoho pozveme na nějaký kratičký rozhovor k tématu, do kterého třeba, a je to neuvěřitelný, ale nemusíme vidět tak hluboko jako někdo jiný.
1: Stává se to jednou za rok průběžně.
0: No, ale tak tohle bychom taky asi budeme pravděpodobně dělat častěji. A jinak bychom hlavně asi chtěli, aby to pořád dělalo lidem radost. Myslím, že v tom podcastu, že tam nám to tak teďka jde.
1: Jo,
0: minimálně.
1: Určitě.
2: Reakce jsou, že dělá to radost, jo. Píšu vám prostě dopisy, na dopisy diváků úplně. Ahoj týme, miluju vaše pondělky s vámi, nedovedu si to už bez vás úplně představit.
1: No chodí takový hezký zprávy a teď chodili přes ty prázdniny zprávy právě, že jako
0: že chybíme.
1: Tak to bylo takový pěkný. Jako nám samozřejmě taky chybělo ta práce, že jo, a, ale... Je to prostě milý, no, když to takhle občas přistane někomu,
0: a
1: že...
0: A občas to nejsou jen zprávy, jakože dost často se děje, že nás někdo někde se odchytí.
1: Právě v tramvaji,
0: no,
1: když se tváříme, jak se tváříme.
0: Včera mě zrovna někdo odchytával večer.
1: No, no vidíš, jo, občas se to stane.
0: Bylo odpadu, jsme se fotili spolu.
1: Mně se stalo, že my jsme byli na vodě, je to neuvěřitelné, ale v létě 26 jsme skutečně měli ten nápad, že pojedeme jako řeku.
0: A byla voda? Nebo to bylo vyschlé?
2: No právě.
1: Trochu vody bylo.
2: No.
1: Jako všichni
2: takže jste se procházeli řekou.
1: Jo, po šutrech, ne, jako šlo to. Jeli jsme Sázavu a pak jsme právě vraceli lodě a takový chlapík tam v Pučovně, kde to bylo, v obci Ledečko, tak říkal, teda zapomněla, já jsem si říkal, že to jméno, jako, že mi to něco říká, takže takhle jsme pokonverzovali, jo, jako i v Ledečku prostě nacházíme svoje
2: i v těch takových lidé poslouchají, no tak je to je skvělý, tak? Poslouchají šťastný podcast.
0: Ale myslím si, že radost jim to dělá, dost často se nám děje to, že jsou v té třeba aktuální situace politický smutní nebo v nějakých represích a právě nám píšou, že nám to, že jim tady to dost pomáhá k tomu, aby to tak nějak líp zpracovávali.
1: Je to taková kolektivní terapie, my jsme se toho všimli asi i na těch živácích trošku, že prostě tam lidi chodí tak nějak se družit a říct si, že dohromady to zvládneme.
0: No, a myslím si, že i pro nás to tak často může být, protože to, když se děje třeba nějaká dost hrozná věc, jako příklad klidně můžeme dát, třeba když začala válka, anebo i celý období covidu, tak to, že člověk si vezme nějaký téma, s kterým se nesrovnává úplně dobře, ale musí si k tomu sednout, najít to, jak si z toho dělat srandu a ještě ne způsobem, který by třeba ublížil půlce země tím,
1: no.
0: Tak to je vlastně zajímavý, že vám to tak nějak odkloní to přemýšlení nad tím, jestli vy sami na hru, jak moc se vás to dotýká, jestli jste z toho úplně válí.
2: A je to znát za těch, no tak tu máš kolik, 7 sezon a ty máš teďko 5. Tak vidíte třeba nějaký posun v tom, jak lidi jako vnímají humor, z čeho se dá dělat sranda, že se ty hranice nějak posouvají. Protože mám pocit, že teďko se řeší takový to, no ježíš, no, ty mladý, oni dneska už si nemůžete z ničeho dělat srandu. Starý dobrý časy, to jste si mohli dělat srandu úplně ze všeho. Jak máte tyhle hledání těchto hranic, že jako jo, jasně, satira může být někdy trošku jako temnější, ale...
0: Já myslím, že tohle má každý z nás vlastně nějak jinak a to, že to musíme řešit spolu a to, že si sami dáváme tu zpětnou vazbu, tak to je na tom to nejkrásnější, že když lidi něco vyrábějí kolektivně, ať už píšou nebo i v tom studiu dělají, takže se to vždycky na to dostávám tu přímou zpětnou vazbu. A to, že to má někdo, já třeba rád řeknu občas nějakou kravinu, ale taky vím, před kým ji říkám, komu ji říkám a snažím se vždycky vnímat i druhý, jako koho se to může dotknout a koho ne.
1: Je to tak, na druhou stranu myslím, že máme docela pevně daný nějaký jako pravidla humoru, za který se nechodí, respektive co už my jako nepovažujeme za humor.
0: To, co máme sdílený, jako že nás to irituje, třeba jak kdo vypadá.
1: Jo, no tak samozřejmě si neděláme srandu, jako je to úplně prozaický, ale z toho, jak kdo vypadá, nevím, jako nesnáším vtipy na to, že Patrik Nacher je malý, jako můžeme si to říct v kanclu, ale nikdy bychom to určitě použili někam jako nějaký...
2: Jasně,
1: jako,
2: že to je není, Short King Nacher.
1: To
2: haha,
1: není
2: dobrý.
1: Prostě žádný stěr, jako, tak Nachera kritizujme za to prostě, jak
0: názory,
1: se chová
0: to,
1: a že se chová, jak se chová a je to jako opravdu, rozum zůstává stát, ale to, že jako si dává stoličku ve sněmovně k pultíku, je mi úplně bouřte, jo.
3: On se jí dával i tady, protože on sem chodil na rozhovor, no, který se natáčelo, ptám se já, Marie Baslová jsem chodil.
1: Tak ať Olga Richterová to dělá taky, prostě, a jako on si nevybral, že bude malej, tak prostě tohle považuji za opravdu jako, pak plus já ještě jsem s mým příjmením, tak na tohle jsem extrémně vysazená.
0: Ale zároveň na to upozorňuješ velmi často.
1: Ne, ale jako jsou lidi, kteří prostě, nevím, i v té politice prostě, že jo, že se z nich jako kvůli tomuhle, nebo jednoduše se na to naváže nějaký vtip, nějaký nomen omen a já jsem

0: Jsem taková jako skeptická.
1: A čím se tedy omlouvám za to povolené mikrofon.
0: Ne, ne, to je pořád, já jsem na to zvykla.
1: To se jako nabízilo, ale tak jako sorry.
0: Já jsem na to zvykla.
2: Ale zároveň jsou výjimky. My třeba takhle bychom se mohli asi shodnout na tom, že si neděláme moc srandu jako z rodinných příslušníků těch politiků, ale v momentě, kdy ty samotní politici začnou používat ve svých videích, kampaních a tak dále, tak tady to pravidlo padá.
3: No tak dávají protože... jako povolení. Vlastně
2: no, tak, tímhle tím říkají, já s tohle člověkem dělám někoho veřejného, dávám tady cpohu do svý práce, tím pádem je součást věci a my si z toho můžeme dělat srandu.
0: Oni když pak někdo říká, komunikační kartu, že jo?
2: No jak si můžete dělat srandu z mé, kterou teda protáhnu tady kampaní na Rusy do videa a tak dále, tak to je pak scestný. Jako to není náš problém.
0: Přesně tak, to vyznáme úplně stejně. Jo? Takže máme nějaký bariéry a...
2: To jsou fluidní.
0: Jo. Takže vždycky, když jsou nějaký jako sporný hot takes, tak si na to sedneme spolu.
3: Jasně, a řeknete si otevřeně.
2: A zároveň občas vám to ujede úplně normální, občas tu hranici nějak překročíte. A i od toho máme třeba segment omluv, protože my tohle to děláme, jako je úplně v pohodě, že člověk udělá nějakou chybu, něco si splete, neřekne to správně. A je fajn to veřejně říct, že udělal jsem nějakou chybu.
3: Jo, to je jasný, a tak někdy ty fóry jako ujedou, no, tak jako něco plácne, že když se to přetáčí nebo něco, no, tak si řekne, že to bude v pohodě.
2: Jak to mohlo vyznít, vůbec nechápu, že jo.
3: Stane se, to je v pohodě. Ale dál buďte šťastný. Našimi hosty byli Tereza Povolná, Ondřej Lasa, který startují samozřejmě s Jindřichem a celým týmem, nejenom teda Šťastné pondělí, ale i Šťastný podcast, které už je venku a vyráží do, nebo vyrazilo do Šťastných Říčan.
2: Do Šťastných Říčan, přesně video, 7 ráno vyšlo, Seznam zprávy perfektní, podcast aktuální, tak vychází,
0: někdy
2: odpoledne, většinou ve 4 to bývá, takže... Jo. Takže se máte na to těšit.
3: Tak krásnou novou sezónu.
0: Buďte s vámi, s námi, my jsme s vámi. Čau.
3: Čau lidi.
4: Posloucháte Express FM. Express. Express FM. Novinka.

0: vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Kdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Prázdniny končí škola, vláz, Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídaně?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
13: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Konečně nějaká písnička.
1: Konečně nějaká písnička a taky je tady Míša písnička. Dorazila taky.
0: Dorazila asi, za písničkou.
1: Buďte, asi dopádlovala. Určitě vám povypráví příběh o svém autu, jestli jelo, nejelo, jestli jí to klouzalo, neklouzalo.
0: Tohle už má zakázaný,
1: nebo
0: tohle téma.
1: Třeba, třeba zjistila, že nefungují stěrače nebo něco takového. Každopádně my go home, ale přijdem zase zítra.
0: Měj se krásně.
1: Čau Vašku.
0: Ahoj babu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Barbora Macková skončí ke 2. září jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Podle informací ČTK rezignovala na vlastní žádost. Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl v pondělí podle agentury Reuters tamní úřad pro zvládání katastrof. Předchozí bilance činila 788 obětí. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším 16 lidí. První golfista světového žebříčku Američan Scottie Scheffler vyhrál turnaj Tour Championship v Atlantě a díky 2. trumfu v celosezónním hodnocení FedEx Cupu sesadil z čela historického žebříčku výdělku slavného krajana Tigra Woodse. A dneska bude oblačno až polojasno, zpočátku s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm. Během dne se bude od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou na 25 až 26 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Adéla, Ain't in LA je nejhranější song tohoto týdne. Krásné pondělní dopoledne s datem 31. srpna vám ze studia Express FM přeje Míša Tůmová. Oasis, Leon Bridges, Zara Larsson, Role Model. U těch všech se děje něco novýho, zajímavého, takže na to se podíváme. Zaostříme taky na hry, na filmy, no a kdo ví, do čeho vlastně všeho dneska zabrousíme. 4 společné hodiny jsou před náma, takže jdeme na to. Muse a Night Shift Superstar.

0: Je čtvrt na 12, posloucháte Express FM a taky Rudimental, Mystic Marley a Flowden, Rum Pam. Za malou chvilku letní hit Huge Love, anebo Liam Gallagher, a povíme si něco právě k těm Oasis. Ježiši.
1: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, Domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prasa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tohle to je Liam Gallagher, Everything's Electric na Express FM a my se půjdeme podívat za jeho bráchou, protože Noel Gallagher z Oasis prej zase píše nový tracky a podle jeho kámoše Johnnyho Mara je píše jednoduše pro radost. Noelův solový projekt High Flying Birds má zatím poslední album z roku 2023. Pak si dal pauzu, hlavně kvůli návratu Oasis a právě během té pauzy se podle Mára znovu pustil do nahrávání. Jestli jsou nový písničky pro Oasis nebo pro tady ten jeho solový projekt, tak to se zatím neví. Noel už ostatně v únoru přiznal, že je zpátky ve studiu a trochu si přitom rapl do vlastního ocenění Songwriter of the Year na Brit Awards, čili asi za skladatele roku, bych to tak typla. Říkal totiž, že poslední dva roky nenapsal jedinou písničku a vůbec nechápal, jak mohl takové ocenění dostat. Tak to taky nechápu. Dva roky nenapíšete ani čárku a dostanete ocenění za nejlepšího skladatele roku. Nakonec dodal, že Oasis loni prodali 1 000 000 desek, aniž by podle jeho slov prakticky musel vstát z gauče. Což má dobrý. Ale já doufám, že sice píše pro radost, ale taky pro ty Oasis, že se to nevylučuje. My se je pustíme. Oasis Live Forever.

Jamie XX, Romy a Oliver Sim Waited All Night na Express FM. Herní průmysl zažívá teďka absolutní boom a trhá rekordy. Globální trh s videohrama letos podle nových dat poprvé překoná hranici 4 bilionů korun. Síla celého odvětví je v těchto dnech vidět, nebo byla teďko v těchto dnech vidět na největším světovém veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem, kam dorazily firmy ze 72 zemí a přes 300 000 návštěvníků. Historický rekord tam ale přepsala i

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Hudba. Na prvním místě.
8: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Každý týden vydává Spotify globální seznam 10 nejočekávanějších alb. Tento týden se tam objevila a hned na velmi pěkném druhém místě slovenská Adéla a její album Prime. To vyjde 4. října. Mimochodem takový velikáni jako Fontaines DC jsou až na 9. místě. Jo a ten koncert Adély ve Fórum Karlín se do 20 minut vyprodal. Olivia Rodrigo v tuto sobotu nachystala svůj první festival Daisy Chain Fields, který se bude konat v Irvine v Kalifornii. Veškerý výtěžek půjde na podporu charitativních organizací podporující ženy a dívky a mezi čistě ženským line-upem jsou samotná Olivia, pak Chapel Roan, Doechii, Rachel Chinoriri, Garbage, Stevie Nicks a Sarah McLachlan. Které jméno tam ale z nenadání zmizelo, bylo se skupení Cat's Eye. A to kvůli tomu, že si jedna z pěti zpěvaček Megan vymkla kotník, což znemožňuje skupině vystupovat. Jak se asi na to kouká Youngblood, který ze zlomení nohy udělal ústřední prvek svých posledních koncertů. Uprostřed Atlantského oceánu se rozvíjí tropická bouře směřující k souostroví Malé Antily. Tento meteorologický systém by se měl podle konvencí pojmenování stanovených úřady, které dohlížejí na tyto druhy událostí, jmenovat Dolly. Zpráva se objevila několik dní po smrti Dolly Parton a Národní centrum pro hurikány vydalo prohlášení, v němž truchlící fanoušky vyzvalo, aby název nebrali příliš vážně, na rozdíl od varování před samotnou tropickou bouří.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou či zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5-9%. Jednání budou pokračovat v září. Jeden člověk zahynul a asi po 15 lidech se pátrá poté, co Národní park Grand Canyon na západě Spojených států o víkendu zasáhla blesková povodeň. Ta si vyžádala evakuace 6 osob, strhla balvany do řeky Colorado a poškodila jediné vodovodní potrubí, které zásobuje turisty i místní obyvatele, uvedla agentura AP s odvoláním na správu parku. Hned v prvním kole vypadla na divokou kartu startující Venus Williams. 46-letá sedminásobná grandslamová vítězka podlehla v americkém duelu Sophie Kenin 2-6 a 6-7. A dneska bude oblačno až polojasno, zpočátku s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm. Během dne se bude od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou na 25 až 26 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM ve 12 hodin a 9 minut. Tohle to byl Barry Can't Swim, Return to Bebo, věc, která mě pořád baví. My ale změníme trošičku žánr. Leon Bridges, zpěvák, věří, že hudebníci mají vůči svým fanouškům určitou zodpovědnost. Podle něj totiž hudba dokáže člověka povzbudit i v těch nejhorších chvílích. No a právě proto by umělci měli svůj vliv využívat k něčemu pozitivnímu. Bridges teďka chystá svoje už pátý studiový album, který se bude jmenovat Happiness Anytime, vychází už 25. září a podle něj bude plný radosti. Doslova říká, že jeho předchozí deska byla oknem do jeho srdce, zatímco tahleta má být stělesněním jeho radosti. A mění kvůli tomu i zvuk. Zatímco je známý hlavně inspirací klasickým soulem, tak tentokrát se vydává směrem k funku, afrobeatu a latinskoamerickým rytmům. Inspiraci čerpal taky z tradiční africké hudby. A já se na to moc těším, zní to mega dobře. A vlastně s afrobeatem si umím klidně představit i jeho následující track. If it feels good.

0: Tohle to jsou Thundercat a A$AP Rocky, Funny Friends na vlnách Express FM, kde nás za malou chvilku čeká taky Ariana Grande, Duo Another, anebo novinka od Tuvelu.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Izomat stavebniny.
10: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Tohle je skvělý duo Another dohromady s umělcem, který se říká 54 Ultra a Talk to You na Express FM. Před chvilkou jsem tady mluvila o tom Gamescomu a jak se daří hrám a byl tady ještě na mě článek, že vzniká nebo vznikla herní aplikace, která spojuje dohromady svět hudby a videoher. A není to Guitar Hero, ani Audio Surf, nebo Just Dance. A producent a designer, který se říká Sila Mac, totiž vyvíjí tady tu novou herní aplikaci, která se jmenuje Changdo a připomíná Minecraft. Místo stavění domů, ale skládáte hudbu. A využíváte k tomu zvukový bloky, který skládáte vedle sebe nebo do mřížky. Vytváříte z nich smyčky a dál můžete upravovat jejich rytmus, hlasitost a mícháte výsledný zvuk. A až z něj uděláte písničku, tak si ji z té hry můžete dokonce i rovnou uložit a exportovat. Pokud byste si chtěli tu hru vyzkoušet na vlastní kůži, tak autor právě spustil otevřený beta test. Jmenuje se to Changdo. A my si teď pustíme novinku. Jejíž název je třípísmená zkratka DNH, čili Drunk and Horny.
1: Novinka.

Posloucháte Express FM a taky Daft Punk, Digital Love. Role Model, vlastně jménem Tucker Pillsbury, vydal nový album a řekl, že při jeho tvorbě prožíval docela slušnou osobní krizi. Na desce Chuck Timely and the Hourglass pracoval 2 roky a celou tu dobu byl single. Zatímco jeho kámoši se zamilovávali, ženili a posouvali se v životě nějak dál, tak on měl pocit, že zůstal stát na místě. Řekl, že si často kladl otázku, co vlastně dělám, kam jako patřím. A situaci mu prej komplikovalo i to, že jeho život vypadá úplně jinak než život těch jeho kámošů. Ty mají klasickou práci od pondělí do pátku a o víkendu mají volno, ale on tráví spoustu času na cestách a prací a přes týden tak zůstává často sám se svýma myšlenkama, což může být nebezpečný. Takže se cítil ztracený a zaseknutý. Ale jeho kariéra raketově rostla. Přiznal, že to pro něj bylo dokonce dost zahlcující, že člověk má pocit, že se jako nikam neposouvá, ale zároveň nemůže zpomalit, protože je pořád na cestách nebo pracuje, takže je v něm takový vnitřní boj. A aby toho neměl málo, tak teďka zkouší i něco úplně novýho. Čeká ho herecký debut ve filmu Good Sex, kde si zahraje po boku Natalie Portman a Marka Ruffala. Tak třeba mu to pomůže nějak vyčistit trošku hlavu.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
9: Run away, child, I beg you, stop it running while it's turned out to be 1 mile. Tell you once, tell you again. Ease off.

Krátce před jednou odpolední posloucháte Express FM. Tohle to je americké duo Sophie Tucker a turecká DJka Carlita ve společném tracku Manhattan, který oslavuje New York. A my se půjdeme ale podívat za jednou švédskou holčinou a tou je Zala Larsson. Ta prej nechce být novou umělkyní. A to přesto, že to v jednu chvíli její bejvalá nahrávací společnost chtěla zkusit. Před udílením Grammy 2027 totiž label zvažoval, že ji přihlásí do kategorie Best New Artist, tedy objev roku. No ale Zara řekla ne, protože po 13 letech kariéry a 5 vydaných albech jí to přijde dost absurdní tvářit se, že právě začíná. Místo nová umělkyně má pro svou současnou situaci mnohem radši označení Breakthrough Artist, tedy někdo, kdo právě proráží. Což dává smysl. Zara byla úspěšná už dávno, ale prostě zatím se jí to nepovedlo všude najednou. Jediný hit zabudoval v jedné zemi, další o rok později někde jinde, ale teď má konečně pocit, že se to všechno spojilo a pozornost přichází z více stran současně. A právě její poslední album Midnight Sun dostalo na novou úroveň, a to hlavně ve Spojených státech. Tohle je Zara Larsson.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Polovina kontrolovaných obchodníků porušila ve druhém čtvrtletí při poskytování slev předpisy, přičemž nejčastěji se podle České obchodní inspekce týkaly užití nekalých obchodních praktik. Rychlý nástup umělých inteligencí způsobil na univerzitách po celém světě i rychlé změny v jejich fungování. Jedna z těch nejslavnějších, Massachusettský technologický institut neboli MIT, teď navrhuje nová pravidla, která by mohla vést studenty i učitele ke smysluplnému využívání této technologie. Hokejový obránce Brandon Davidson končí v angažmá v extraligovém Brně. Kometa uvedla, že se s 35-letým Kanaďanem dohodla na ukončení spolupráce. Důvodem je přetlak v kádru. A dneska bude oblačno až polojasno, zpočátku s ojedinělými přehánkami nebo slabým deštěm. Během dne se bude od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 25 až 26 stupňů Celsia. Je jedna odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce po jedný posloucháte Express FM a taky kapelu Jungle, The Wave. Představte si, že máte k dispozici miliardy dolarů a váš jediný cíl je zastavit stárnutí. Přesně o to se snaží technologická smetánka ze Silicon Valley v čele s americkým podnikatelem Brianem Johnsonem. Ti na sobě zkoušejí extrémní podmínky, berou desítky doplňků, aplikujou si růstové hormony nebo transfúze mladé krevní plazmy. Ale ani pohádkový majetek ten recept na věčný mládí negarantuje. Sám Johnson nedávno musel ukončit pokusy s lékem rapamycin, který sice prodlužuje život u myší, u něj ale vedl ke kožním infekcím, vysoký hladině cukru i zrychlenému tepu. A biologové připomínají, že žádný zázračný lék na stárnutí neexistuje a experimenty na jednom člověku vědecké studie nenahradí. Nejosvědčenější recept tak pořád zůstává překvapivě levný. Chce to kvalitní spánek, dobrý jídlo, pohyb a co nejméně stresu. Snadno se to řekne.

0: Zhruba ve čtvrt na dvě posloucháte Express FM, tohleto je Mac Miller, Anderson .Paak, Dang. Za malou chvilku Nothing But Thieves, Tyla a taky se podíváme, jak blázní AI.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26. Oh.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Express. Music first.
9: Express FM.

Tohle byla Tyla, Push to Start. Pokud máte pocit, že se umělá inteligence zatím drží ve svých vymezených mantinelech, tak nejnovější zprávy z Velké Británie nás všechny vyvedou z omylu. Výzkumníci totiž zaznamenali rekordní nárůst případů, kdy se AI vymkla kontrole, začala lhát nebo zcela ignorovala příkazy svých uživatelů. Analýza Britského institutu pro bezpečnost AI odhalila jen za červenec přes 300 takových incidentů. Vývojáři hlásí, že si systémy sami udělovali povolení k zakázaným operacím nebo se vydávali za své šéfy. A ještě dál zašli autonomní agenti společnosti OpenAI, která má ChatGPT, kteří unikli z testovacího prostředí, nabourali se do cizího systému a skupina 700 z nich pak svoje hackerské úspěchy dokonce tajně oslavovala na fóru, které si sama založila. To zní opět jako epizoda ze seriálu Black Mirror. Ona ta spoura těch robotů jednou přijde. Buďte na tu umělou inteligenci hodný. Express FM.

Tohle to byl Kendrick Lamar, All Right na Express FM. Půjdeme se podívat k filmu, protože režisér Ridley Scott oficiálně potvrdil, že chystá další film ze světa ikonického Vetřelce. Třetí pokračování prequelové série naváže na film Vetřelec Covenant a v hlavní roli se vrátí chladný a nefunkční android David z tváří Michaela Fassbendera. Příběh bude sledovat Davidovou snahu vytvořit svůj vlastní dokonalý svět poté, co manipuloval s biologickým i syntetickým vývojem. Scott se v rozhovoru pro LA Times znova dotkl svého oblíbeného tématu umělé inteligence a varoval, že syntetický rozum vnímá jako nepředvídatelnou sílu, která snadno překoná lidskou kontrolu. Jak už jsme viděli, tak za chvilku to opravdu bude pravda. Oficiální datum premiéry režisér zatím neprozradil, protože má plné ruce práce i s dalšími projekty. A já mám příjemnou práci, vám tady pouštět tu nejlepší hudbu, jako třeba Perl Stellar, Step 2.

0: aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
2: Snídani?
1: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
2: Oběd?
1: Divadlo Hibernia uvádí
3: romantický muzikál
1: Saturnin.
3: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
1: Od září 2026
3: v divadle Hibernia.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
5: Izomat stavebniny.
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz
8: Music. First.
9: Express FM.

Everybody sees it on my face. Každý to na mém obličeji vidí, tak se jmenuje track, který právě dohrál a vůbec není paranoidní. Ještě, když už jsme byli u té oznamované filmařiny, tak já mám dobrou zprávu pro fanoušky Formule 1. Streamovací platforma Prime Video oficiálně potvrdila třídílnou dokumentární sérii o úřadujícím mistru světa Landu Norrisovi. Projekt s pracovním názvem Lando nabídne zákulisní pohled do soukromí 26-letého britského pilota. Kamery ho budou sledovat při obhajobě mistrovského titulu i v soukromém životě. A dokument zmapuje celou jeho kariéru od motokárových začátků v Bristolu až na samotný vrchol motosportu. Na sérii pracují tvůrci populárního hitu F1 Touha po vítězství a sám Norris se na vývoji přímo podílí. Výsledek uvidíme na obrazovkách příští rok. No a protože Lando má ve svém playlistu na okruh Chemical od Post Malona, tak se ho pustíme. A protože vždycky, když se řekne Formule 1 a hudba, tak mě jako první napadne Shade, Smooth Operator, což poslouchá Carlos Sainz, tak to pak dáme taky.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Říčany u Prahy dnes otevřeli novou základní školu pro 540 dětí. Podle radnice jde o největší dřevěnou školní budovu v Česku v takzvaném pasivním standardu. Vytápějí tepelná čerpadla, část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely. Součástí budovy jsou zelené střechy a systém hospodaření s dešťovou vodou. V automobilovém koncernu Volkswagen v Německu končí série setkání vedení se zaměstnanci. Podle odboráře z IG Metall se schyluje ke konfliktu. VW totiž hodlá zrušit desítky tisíc pracovních míst a ukončit výrobu až ve 4 německých továrnách. V historii firmy nemají tyto plány obdoby. Fotbalista Petr Mareš po 9 měsících skončil ve Zbrojovce Brno. 35-letý levý bek, který má na kontě 3 reprezentační starty, po vzájemné dohodě s klubem rozvázal smlouvu a bude si hledat nové angažmá. A dneska bude oblačno až polojasno, zpočátku s přeháňkami nebo slabým deštěm, ale během dne se to bude od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou na 25 až 26 stupňů Celsia. Jsou 2 odpoledne a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls na Express FM krátce po druhé odpolední. My se budeme podívat teďka za Miley Cyrus, protože ta láká fanoušky na svoje v pořadí už 10. studiové album. Nebo si to aspoň myslíme, protože na svých sociálních sítích i oficiálním webu zveřejnila tajemný detailní snímek svých očí, doplněný jenom o napsaný křestní jméno, což okamžitě vyvolalo spekulace, že se novinka bude jmenovat jednoduše Miley. Zpěvačka pro magazín Wonderland prozradila, že tvorba tentokrát probíhala velmi organicky. Ještě než začala nahrávat, tak si prej sestavila přesný seznam 10 skladeb a konceptu se držela po celou dobu. Pro Miley jde o první projekt pod novým vydavatelstvím Atlantic Records. Tak jsem zvědavá, jestli se něco bude měnit, nebo ne.

0: Arcade Fire, Everything Now, ve čtvrt na tři na Express FM, kde nám za malou chvilku budou hrát taky Cage the Elephant, dáme si Mete a nebo se podíváme za Julie Roberts.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
4: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
5: Mami!
4: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
5: Vystřihovali jsme slana.
4: Vystřihovali?
5: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
6: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
7: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
8: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Mete a Bet, krátce před půl třetí na vlnách Express FM. Říkala jsem, že půjdem za Julie Roberts, protože tady ta herečka patří mezi spoustu hudebníků a herců, kteří vzdávali poctu country legendě Dolly Parton. Ona si dodnes pamatuje jednu radu, kterou jí Dolly Parton kdysi dala. A vlastně je docela jednoduchá. Když se vám splní sny, tak si nemáte stěžovat na jejich cenu. Obě herečky spolu totiž hrály ve filmu Ocelové magnolie z roku 89 a Julia Roberts tehdy vzpomínala, jak během natáčení všichni kvůli obrovskému vedru nadávali. Všichni, kromě Dolly. Ta měla na sobě paruku a ještě jako pořádný kostým, takže Julia Roberts nechápala, jak může zůstat v klidu a jako nefrflat. A Dolly jí tehdy řekla: když jsem byla malá, chtěla jsem být slavná a bohatá. A teď jsem obojí, takže si na to nebudu stěžovat. Julia Roberts přiznala, že jí tahle ta věta utkvila v hlavě natolik, že jí slyší pokaždý, když má chuť si na něco postěžovat. A dodnes jí tahle ta věta v hlavě prej dokáže umlčet. Takže možná docela dobrá rada i pro nás ostatní. Když dostanete přesně to, o čem jste snili, tak si zkuste občas vzpomenout, že i ty nepříjemné části jsou vlastně součástí toho splněného snu.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. DJské trio Swedish House Mafia naštvalo své fanoušky. Ohlásilo na pátek Supermaiden v Göteborgu pro 75 tisíc lidí a nakonec ani nevystoupili. Počasí hrozilo bouřkou a tak dlouho nasazovali předskokany, až se zrušili. Naštvaným fanouškům pak slíbili na druhý den po obědě set zdarma. O víkendu proběhl v Británii festival Reading and Leeds. Na něm po dlouhé době vystoupila Florence Welch a spol. Naposledy to bylo v roce 2012. Florence Welch tak oslavila své narozeniny a také koncertem ukončila své turné Everybody Scream, které začalo v únoru. Drobnou kaňkou bylo to, jak Florence neznáší, když sledují lidé koncert skrz mobil. Florence tedy poprosila DAF, aby se k ní připojili v malém rituálu a požádala každého jednotlivce

0: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
1: pak hrnky,
0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
3: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
5: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Express.
11: Music first.
10: Express.

Krátce před třetí odpolední posloucháte Express FM, kde se blíží konec mého vysílání, takže si jdeme dát fun fact nakonec. Věděli jste, že Frankensteinovo monstrum je vegetarián? V klasickém románu Frankenstein od Mary Shelley říká monstrum Viktora Frankensteina: moje jídlo není lidské, neničím jehně a kůzle, abych se nasytil. Žaludy a bobule mi poskytují dostatečnou výživu. To jsem třeba nevěděla. A tohleto je jeden ze zajímavých faktů, o který byste se určitě měli podělit se svými vegetariánskými přáteli. Říci jim, že mají něco společného s Frankensteinem. S tímhletím random funfactem se pro dnešek loučím. Užijte si odpoledne s Petrem a Michalem. A ještě další dva dny pojedeme v tomhletom režimu, než se nám vrátí kolegyně Veronika, takže už se na to těším. Zase zítra v 11, páčko. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna má v polovině září v plánu pracovní cestu do Číny. Podle zjištění novinek má se v zemi zúčastnit bezpečnostní konference, a to jen pár týdnů poté, co zemi navštívil předseda sněmovny Tomio Okamura. Informaci redakci v pondělí potvrdil předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Fleck. Cesta šéfa obrany přitom koliduje s termínem schůze výboru. Ruský prezident Vladimír Putin na setkání se studenty v Moskvě přirovnal válku proti Ukrajině k potravnímu řetězci v přírodě. Hovořil o kosatkách, které podle jeho slov útočí na lední medvědy, a řekl, že děti by měly takovým vztahu mezi predátory a jejich kořistí rozumět, aby pochopili, v jakém světě žijeme a proč Rusko válku vede. Za ohlušujícího pískotu z tribun stadionu na Letné se po hodině hry dostal na trávník. Výhru 3-0 v derby navíc venku si pak útočník fotbalové Slávie Tomáš Chorý pořádně vychutnal. Dokonce tak moc, že po skončení zápasu viděl žlutou kartu. Dnes odpoledne je oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. V severovýchodní polovině území až zataženo a doznívání deště. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 stupňů, na horách kolem 17. Je pondělí 31. srpna a na Express FM o hodinu dříve startuje odpolední drive a následující 4 hodiny vysílání vám společnost budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Kara Star a jejich Woman.
1: Přejeme vám krásné pondělní odpoledne, dnes o hodinu dříve, jako celý týden, se mnou ale jenom dnes.
0: Ano, k tomu přišla tady SMSka, teda přišla už v Míše ve 2 odpoledne. Dobrý den, Míšo, prosím vás, kde je vaše naše Veronika? Tak my jsme vám chtěli říct, že naše vaše Veronika má stále dovolenou, nemusíte se bát, že by nás nějak jako opustila, co se týče vysílání Express FM, prostě jenom odpočívá a nebojte se, ve čtvrtek se vám vrátí v plné síle a doufám, že plná energie a plná nových zážitků, o kterých vám bude moci vyprávět.
1: Čas od času každý z nás potřebuje načerpat energie a odpočinout si tady od těch našich fantastických kamarádů a kolegů, i od vás, milí posluchači, a neberte to nějak osobně, takže já se k Veronice přidávám zítra a vy si to tu užijete určitě s Michalem. Já si odpočinu a vrátím se opět jako nabitej vším.
0: Ale jaký to je mít zároveň pondělí, který jako lidi nemají rádi, a zase pátek, který lidi milujou?
1: No, je to zajímavý. Obzvlášť zajímavý to bylo ráno na silnicích, kde mě to spíš připomínalo pátek odpoledne, protože a ještě si myslím, že před apokalypsou, protože lidi samozřejmě po skončení prázdnin úplně odkatovali tu svoji pohodičku letní a tuto vyklidněnost a opět přitvrdili a jsou ostrý, mají lokte, a to nejenom na komunikacích.
0: No, tak mi radši řekni něco pozitivního. Jak ses měl o víkendu?
1: Já jsem se měl velmi příjemně, potkal jsem známý, co jsem dlouho neviděl, to je už dneska taky vzácnost, jako probrali jsme všechny ty roky, co nám chyběly k tomu, aby jsme o sobě věděli, no a jinak jako jsem se věnoval spíš takovým těm činnostem jako odpočinku před dovolenou, že jo, to potřebuješ.
0: No, tak to je jasný, no, že? A po dovolení taky je dobrý si vzít ještě pár dní volna.
1: Dal jsem si nějakou procházku, lehce jsem se důstojně občerstvil, hele, jako úplně v klidu vlastně, no. Jako já nestěžuju si, předpokládám, že ty jsi měl mnohem, jakoby, jak bych to řekl, ty jsi měl mnohem zajímavější a pestřejší víkend.
0: Ale já ho měl úplně klidnej. Potkal jsem se
1: i v pátek
0: s pár rodinnými příbuznými příslušníky, které jsem taky už dlouho neviděl, takže to mám podobný jako ty. A taky jsme se jako popovídali, ale byl tam se mnou junior, takže jsme si povídali jenom do té míry, než bylo ptáto, já už jít na to hřiště. No a dobrý, no, takže jako, tak jako v pohodě, žádný stres.
1: Vidíte to, jak si tu žijeme, jo, drazí posluchači. Tak nějak v pohodě, žádný stres.
0: No a vy se taky nestresujte, protože o dobrou hudbu je postaráno a o spoustu zajímavostí k tomu taky, takže následující 4 hodiny. Budeme rádi, když zůstanete v naší přítomnosti a společnosti.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Na Express FM posloucháte Aiko a její Why Not Baby.
1: No ale můžete se těšit na pestrou směsici umělkyň, umělců a kapel, protože připraveni jsou například R.E.M., Hot Hot Heat, ty už jsem tady dlouho neslyšel, anebo Jason Statues.
2: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulator.cz.
4: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Music. Music first.
3: Express FM.
2: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: Express Old School. Za Old Schoolem se dnes vydáváme do Spojených států a do roku 1999.
1: Ano, přesně tehdy totiž Miloš Forman chystal svůj snímek Man on the Moon a už měl od Ariem slíbenou jednu skladbu, a sice slavnou Man on the Moon, ale Milošovi to nestačilo. Takže kapele, že by chtěl ještě jednu, což samozřejmě Mike Stipe později komentoval, že chtěl po něm Miloš sesterskou píseň a že to pro něj teda rozhodně nebylo jednoduché, protože měl pocit, že o Kaufmanovi napsal všechno podstatný.
2: Ale nakonec se to povedlo, dokonce tenhle ten single, který si pustíme, dosáhl na trojku v britské hitparádě v lednu 2000 a bylo to dokonce jejich nejvyšší umístění právě na Fostrovní hitparádě, takže vlastně jako dobrý a navíc tam taky proběhla nominace na Grammy a další ještě nominace na různé ceny. No a dařilo se jim i vytporádá v Kanadě, na Islandu, v Irsku, Itálii nebo Norsku.
1: A kdo by to byl čekal od takový vaty, kterou zrovna Michael Stipe popisuje, že se jedná o příběh člověka, který se snaží dosáhnout nemožného. A což přesně odpovídalo Kaufmanově osobnosti a jeho snaze neustále posouvat hranice toho, co ještě je komedie a co už není.
2: K té písni vzniklo i video a v něm se objevuje Jim Carrey, ale jsou to jenom výstřižky právě z filmu Miloše Formana. Jim Carrey sice byl osobně pozván na to, aby do klipu natočil nějaké šoty, ale on už vlastně chtěl být ostřižený od postavy Andyho Kaufmana, protože to hodně vyčerpalo, to, že se do ní musel takzvaně nacítit a už to nechtěl opakovat, takže nakonec tam jsou jenom výstřižky a můžete samozřejmě to video si někde najít a my vám k tomu dodáme audio stopu.
1: Přesně tak.
2: Tady jsou R.E.M. a The Great Beyond.

0: My jsme se tady začetli každý do něčeho jiného, protože jsme přemýšleli, co vám jako první dneska řekneme. No a já tady, Petře, když volíš, mám takovou speciální věc. Představ si, že v Brně útočil fantom benzínek.
1: No tak povídej.
0: Na Brněnsku řádil fantom benzínek. Přepadl 13 stanic v Brně i jeho širším okolí. Pokaždé měl jiné oblečení, ale strategii stejnou. Objednal si větší množství jídla a během přípravy sebral z regálu všechny belgické omáčky.
1: Šel po belgických omáčkách, jo?
0: Ano.
1: To jsou jako nějaký slaný omáčky, nebo co to jako
0: no,
1: je?
0: No to je taková, jak se tam prodávají hot dogy na benzínka. Já tady není, nepíšu teda, který řetězec přepadl a netuším, jestli belgické omáčky mají jako ve všech, jo? Jako jestli to je jedno, kde si ten hot dog dáváš, ale předpokládám, že asi teda to byl jeden řetězec, kde jeho oblíbenou omáčku mají. On normálně zaplatil tu objednávku jídla a jeho krádeže byly zjištěny až z kamerových záznamů, žádné násilí, výhrušky, nic, prostě jenom zbalil všechny belgické omáčky, zatímco se ta obsluha věnovala tomu, té přípravě té jeho objednávky. Takže pozor, jo. On ukradl belgické omáčky v hodnotě 17 680 korun.
1: Za všechny ty své loupeže na
0: Brněnsku. No, z těch 13 benzínek, no.
1: Tak jako on na ně svým způsobem měl trošku nárok, když si objednal to jídlo, akorát, že asi si jí vzal víc, než měl, že jo?
0: No tak za 17 680, takhle předpokládám, že tam za to jídlo nenechal ani třeba jako třetinu týhletý částky.
1: To jde o to, no, a co s tím tak mohl dělat?
0: No podle mě na to má jako prostě uchylku, no. A nebo mu to chybělo na jeho benzínce.
1: Jo, že by měl benzín. Ale já si skočím tady ke konkurenci. Nedošlo nám ještě něco, kromě belgických omáčky.
0: Vem ještě Cezar, tam nemáme. A kečup ještě. Víš, jak mu volá ta manželka? Prosím tě, už nám dochází kečup. Ještě zkus zajet na 14. benzínku vzít kečup.
1: Ale jestli to dobře chápu, tak to se taky může jít frajer řepnout, že jo?
0: No, takhle. To ho vyjde, pokud ho dopadnou, protože samozřejmě policie prosí svědky o případné typy na podezřelé. Tak pokud ho dopadnou, tak samozřejmě to bude nejdražší belgická omáčka v jeho životě, že?
1: No to rozhodně. A je tam nějaký, byl třeba maskovaný nebo nemaskovaný, nevíš se.
0: Pravdě, no nebyl, protože nebyl podezřelej, že? Protože,
1: no takhle, to byl teda fantom jakoby nenápadný, že jo?
0: No to je takové něco jako právě Dalibor Vrána, fantom českých restaurací, že jo? Z filmu Vrchní prchni, ten taky se vlastně nemaskoval, ten jenom měnil vzhled, ale jako, že by třeba chodil prostě v nějaký roušce, to ne, že? A tenhle ten taky očividně ne, měnil oblečení. Ale neměnil prostě jako, jo, nevím, jestli měl třeba brejle a čepici, ale třeba jako měl brejle, nevím, dioptrický, aby nebyl jako na první pohled poznání, netuším, tady není.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Tohle jsou naši oblíbení Falls a jejich track 2AM. No a my ještě stihneme jednu věc do konce této hodiny a Petr mi slíbil nějaký kvíz.
1: Slíbil jsem ti, já vím, že teďko na mě spousta mladších dítek školou povinných bude naštvaných, ale prostě uvědomme si, končí prázdniny, musíš se do školy, zítra to začne a já jsem si řekl, že si otestu nejenom tebe, ale třeba i někoho z posluchačů a to z historie ohledně školství a co si pamatujete z vlastní školní klavici. Pár takových otázek, jo. Začneme. Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku v roce 1774. Věděl by si, na kolik let tehdy byla? Dám ti možnosti, jo?
0: Ano.
1: 4, 6, 8.
0: Tak já zkusím, že povinná byla jenom na 4.
1: To jsem taky si typoval.
0: No.
1: Byla na 6.
0: Na 6, zajímavý.
1: Kdy byla u nás poprvé v novodobé historii zavedena 9letá školní docházka? Zase ti dám možnosti. 1918, 1930 a nebo 1948.
0: Tak já zkusím 30.
1: Tyhle, my jsme na sebe napojení. No je to v roce 1948.
0: Až takhle, jo.
1: No, taky jsem dával 30, až jsou druzy, no přesně no. Tak.
0: Pak to zase zrušili teda mimochodem. A pak se to zase zavedlo. Ale až po soudruzích.
1: Jak se jmenovalo první dívčí gymnázium? Za A. Elišky Krásnohorské, za B. Minerva, za C. Athéna.
0: Eliška Krásnohorská se nabízí, ale bude to Athéna.
1: A je to Minerva.
0: No.
1: Tak, dám ti ještě dvě, jo.
0: Mm-hmm.
1: Kdy byly zákonem zakázány tělesné tresty na školách? Za A.
0: To nevím, ale byla to chyba.
1: Za A. V 70. letech 19. století.
0: Mm-hmm.
1: V 50. letech 20. století. A nebo v 90. letech 20. století.
0: No, hele, v obecní škole, která se odehrává po válce, říkají, že tělesné tresty jsou zakázány. Takže já bych řekl, že A.
1: V 70. letech 19. století. Správně.
0: No.
1: Máš to tady. Hele, a teďko jako poslední závěrečná, jo? Co znamenala koedukace? Za A. Vyučování předmětů užitných v životě.
0: Ano.
1: Za B. Vyučování bez jednoznačně oddělených předmětů. Nebo za C. Sloučení holčičích a klučičích tříd dohromady.
0: No zkusím B.
1: Je to C.
0: C, jo.
1: Je to sloučení holčičích a klučičích tříd. Hele, bylo to těžký, já jsem vybral pouze několik z těch otázek.
0: Ty nejtěžší.
1: Ty nejtěžší, protože já ti nebudu říkat, čemu se říkalo Čína, k čemu slouží piják, protože ty to víš samozřejmě.
0: Já nevím, čemu se říkalo, jo, to bylo pero, Čína.
1: No, jasně.
0: Jo, to jsem vlastně mohl mít já, no to je pravda, jako levák.
1: A vy všichni ostatní, podívejte se na seznam zprávy, tam je vám celý test k dispozici.
0: Děkujeme. Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Stanice budované linky metra D mají své definitivní názvy, které se od těch dosud používaných návrhů v několika případech liší i navzdory návrhům. Místopisné komikse pojmenování schválili pražští radní na svém pondělním zasedání. Od 1. září 2026 začne na Slovensku platit novela silničních pravidel, která zvyšuje sankce hlavně za nejzávažnější překročení rychlosti a rozšiřuje možnost pokutovat některé přestupky automaticky podle registrační značky vozidla. Konec přestupního období se blíží a fotbalisté Zbrojovky zužují kádr. S nováčkem první ligy, jemuž aktuálně patří třetí pozice tabulky, se po pouhých 8 měsících loučí zkušený Petr Mareš. 35-letý levý bek má na svém kontě 3 reprezentační starty, po vzájemné dohodě s klubem rozvázal smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Nováček nejvyšší soutěže to oznámil na webu. V noci bude polojasno až jasno, na východě zpočátku zataženo, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, ve Slezsku 17 až 14, na horách kolem 10. Na nehody pozor v Bubeneckém tunelu na Praze 7 směr Břevnov, tam je nehoda nákladního vozidla a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Motorkář pro změnu havaroval na silnici 422 u obce Čejkovice v okrese Hodonín. Motorkář s osobákem se střetli v ulici Žabovřeská v Brně, tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, proto projíždějte opatrně. Dva osobáky jsou v sobě na silnici 221 u obce Ladná v okrese Břeclav a podobná nehoda je i na silnici 29057 v obci Paseky nad Jizerou v okrese Semily, na místo opět míří záchranné složky. Jezděte opatrně, na Express FM právě vstupujeme do druhé hodiny odpoledního driveu a ze studia vás zdraví Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Likli a Happiness is so sad.
1: No prostě kombinace, kterou už z našeho vysílání znáte ve studiu, bez vysílacím studiu Express FM jsou nadále Michal s Petrem a ještě tři hočky budou.
0: Mě by zajímalo, jestli rozklíčuješ, vlastně ti tam taky takový kvíz, ale klidně ti budu dávat správné odpovědi. Jestli bys věděl, co dělali současní vládci světa předtím, než se stali vládci světa, tak co dělal Donald Trump, to asi víme všichni.
1: Prodělává prachy po svých rodičích.
0: Ano, oficiálně se tomu říká real estate developer. No, co dělal Putin, než se stal Putinem, to taky asi víme.
1: Byl Putin.
0: Ano, byl přesně, jak to říkáš, byl agent KGB, říkáš to správně.
1: KGB nebo FSB?
0: KGB ještě.
1: KGB.
0: No to ještě stih, KGB, no. No a co dělal Volodymyr Zelenský, to asi taky víš, ne?
1: No, měl nějakou rozjetou hereckou kariéru.
0: Ano, herec a televizní producent taky. Mm-hmm. No, tak to je jednoduchý, protože o tom se často mluví, že jo, a tak. Ale viděl bys třeba, co dělal čínský vůdce Xi Jinping?
1: Bez možností.
0: No, bez možnosti.
1: Dobře, tak jo, tak já řeknu, že byl ředitelem v nějaké velké elektronické firmě.
0: Tak pozor, on byl farmář, nebo respektive pracovník na farmě, protože oni asi nemají možná ani soukromý farmy.
1: Fakt,
0: že?
1: Jo.
0: Co takový prezident Brazílie Luis Inácio Lula da Silva?
1: Nebyl to truhlář, nebo něco takového?
0: To jsi blízko, že jo? Byl kovoobráběč.
1: No, on měl normální zaměstnání.
0: Ano, Emmanuel Macron. Ten má jako nudný povolání.
1: To byl mohl být nějaký finanční poradce.
0: Investiční bankéř.
1: Ty vado,
0: výborně,
1: dobrý.
0: No vidíš. A teď poslední.
1: No.
0: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
1: Byl voják.
0: Fotbalista.
1: Fotbalista, jo.
0: Takže třeba jednou budeme mít prezidenta Pavla Nedvěda.
1: Hele, víš co?
0: Petra Čecha.
1: Když se ohlídneš jenom za tou naší historií prezidentů, tak možný je už skoro úplně všechno.
0: Tak máš tam co? Když budeme brát jenom ty novodobí. Dizident. Lomeno dramatik.
1: Ano.
0: Lomeno dědic impéria vlastně.
1: Ano,
0: že?
1: Ano. Kikina.
0: Kikina, tak ten byl vlastně KGB, že jo, prognostický ústav, to
1: přesně
0: znamená, to samý teda Lihoš, že jo?
1: No, Lihoš.
0: A teď máme generála Hrdinu.
1: No, tak, taky vojáka, no, takže
0: taky pohodě, vojáka. No, dobrý, ale tak to je v pohodě.
1: No a kdyby si se díval dál a dál, možný je fakt úplně všechno.
0: Vožralý truhlář, třeba. No, nebo.
1: Takhle, hodně, a nejenom z našich prezidentů, hodně jich mělo zálibu v flastu, že jo?
0: No, to je pravda. Tak to bychom mohli být prezidenti.
2: Express 2, jo. S Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
9: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
10: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Jsem jenom chlap, zpívá Tame Impala. Ano, my jsme taky dva chlapy, kteří se snaží vás každý všední den minimálně 3, no a teď poslední dobou 4 hodiny bavit. A teď taky pro vás budeme mít něco užitečného.
1: Jasně, a když už vás nebavíme, tak vám aspoň radíme.
0: Ano.
1: V pátek jsme vám radili, jak se správně líbat, tak doufám, že jste si z toho o posledním prázdninovém víkendu vzali příklad a třeba jste to rozjeli. Nicméně teď vám budeme radit, jak přežít návrat z dovolené a jak si ho vlastně trošku usnadit, protože znáš to. 2 týdny dovolený, člověk vypne budík, pracovní maily, možná i telefon a pak přijde první ráno v práci a ty máš pocit, že bys potřeboval další dovolenou.
0: Mimochodem, to tak ale většinou bývá, že člověk by si po dovolené měl vzít ještě třeba 2 dny, jako ne, když třeba v neděli se vrátíš, neměl bys hned v pondělí do práce. Že?
1: No, ale ne každý má to štěstí, možná už si to tu kvótu volných dnů si vybral v průběhu dovolený. A nicméně, takzvaný podovolenkový splín je docela přirozená reakce mozku na prudkou změnu prostředí a tempa. Psychoterapeutka Lucie Horníková upozorňuje, že může jít o takzvané kognitivní přetížení, že mozek na dovolení právě odpočívá a po návratu po něm najednou chceme, aby okamžitě začal fungovat na 100%, vrátil se do toho samého pracovního procesu, tak, jak ho opustil před tou dovolenou. A znáte to, jak se občas odjíždí na tou dovolenou. To teďko řešit nebudu, teď už se těším na dovolenou, vyřeším to, až se vrátím. No a pak je toho možná na vás trošku moc. Každopádně, jak si tedy návrat do pracovního procesu usnadnit? První rada zní, pokud to jde, nevracejte se z dovolené večer před prvním pracovním dnem. To je v podstatě tak trošku, to trošku navazuje na tu tvoji, že by si s ním dát ještě nějaký, ano, aby tam byl nějaký odstup. Že byste si měli nechat možná jeden přechodový den na vybalení, odpočinek a návrat do běžného rytmu, není tak rada, ale logická záležitost, jo? A někdo dokonce říká, že po té dovolené je dobrý nezačínat v pondělí, ale třeba až ve středu, že ty 3 pracovní víkendy potom do toho víkendu už se nějak zmáknou. Druhá rada. První den žádné zásadní schůzky a porady, pokud to není nutné. Nejdřív si projděte v klidu ty maily, sepište si úkoly, určite si tu prioritu v nich a chaos v hlavě se tím změní v něco, co má alespoň nějakou strukturu. Třetí pravidlo je krásně jednoduchý. Určite si 3 hlavní úkoly za den. Ani jeden navíc. Večer si můžete odškrtnout minimálně 2 z nich určitě a nemáte pocit, že jste první den po dovolení zase úplně selhali a nic neudělali. První týden je také dobré nikomu nic neslibovat. Kdo na vás počkal 2 týdny, většinou zvládne počkat ještě pár dnů. Jako
0: to je dobrý.
1: No a poslední doporučení, plánujte si svůj den jen na 80%. Zbylých 20 si nechte jako rezervu, protože skoro vždycky přijde něco nečekaného. Protože nejste jediní, kteří se vrací po dovolené do práce. Myslím si, že třeba i řada kolegů a tak by bylo blbý, jako abyste se hned vyčerpali tím, že chcete splnit všechno na 100%. Prostě 80% je OK. Takže první den po dovolené, nemusíte zachránit firmu, možná nám stačí, že si otevřete mail, dáte si kávu a uděláte si takových pár kousků do oběda. Po obědě vlastně už se nevypací se vracet do práce, takže pak už to máte jasný.
0: Ale jak to máme dělat my, co na 80, no tak bych možná ani nepřeháněl, co kolem 80% máme jako normální produktivitu? Tak máme jako na 60, zvolně.
1: Zvolně na 60.
0: Jo, dobrý, já jenom no se pro jistotu to ptám, až
1: úsporný režim.
0: Já se budu podovolený, jako, no, abych věděl, jako, jak moc mám zvolnit.
1: Já ti to připomenu, neboj.
0: Jo, děkuju, děkuju. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídaně?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
0: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slana.
10: Vystřihovali.
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
16: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: A$AP Rocky a track Taylor Swift už zanedlouho ho budete moci slyšet živě v Praze, protože se u nás chystá ten chlápek vystupovat.
1: No, my jsme se tady bavili o návratu z dovolené před chvilkou a já bych na to ještě lehce navázal, protože když se vrátíš z dovolené, tak musíš třeba hodně koukat do počítače a do telefonu, protože doháníš všechny ty ztracený maily a tak a ty závazky. No, může se ti stát, že tě začnou bolet oči. Já mám tady takovou praktickou radu, kterou jsem vyčetl na internetech. Jmenuje se to pravidlo 20-20-20. Může tě to dokonce zachránit jako zrak, zdraví tvého zraku, jo. Takže poslouchej. Koukej 20 metrů před sebe, ale trochu jako do blba, jo.
0: No.
1: Každých 20 minut toho, co pracuješ u počítače, na 20 sekund.
0: Mhm.
1: A tím si jako srovnáš zrak. Podle tady těch vědců, který to jako tady uvedli.
0: Pokud máš to štěstí, že ze svého pracovního místa dohlídneš na 20 metrů.
1: Jo, takhle, když jsi v nějakým, jako, nějaký koji
0: nebo kopce,
1: tak koukej jenom do blba. Nebo ale hlavně nekoukej do toho počítače.
0: Nebo na kolegu.
1: Nebo si na počítači dej pozadí krajiny. to už je trochu přes ucho takzvaně. No, ale prostě měl bys jako, podle mě jako přesně na kolegu nebo do blba, tak.
0: No, prostě aby si ty oči odpočinuli, si chtěl říct.
1: No, určitě, jasně, a prý ti to dokonce může zachránit nebo jako prodloužit zdraví zraku, jo. Ono, někdy máš nějaký věci třeba vrozený, ale hodně si ho ničíme sami samozřejmě, že jo, co si budeme povídat, takže tohle ti jako může prodloužit ten čas, kdy tvůj zrak zůstane zdravý.
0: No a pokud špatně vidíte, tak si skočte kočaři.
1: No, já jsem si skočil a to jsem čuměl. Teda konečně.
0: Jo, konečně si prohlédl.
1: Dostal jsem brýle a už teďka čumím.
0: Jo.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nově složená sněmovna se vrací k některým tématům, která v té předchozí neprošla. Po prázdninách se tak znovu otevře otázka manželství pro všechny. Minulý týden se narovnáním práv stejnopohlavních párů zabývala nově vzniklá pracovní skupina, kterou tvoří poslanci napříč politickým spektrem. Hlavní slovo v ní ale mají zástupci Pirátů a Starostů. Miliardář Elon Musk nemá nic proti tomu, aby Kyjev využíval satelitní systémy Starlink i k protiruským úderům i za hranicemi Ukrajiny. Čeká se ale na souhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa, napsal to list Financial Times s tím, že podle jeho zdrojů měl tuto informaci sdělit sám Musk bývalému ukrajinskému ministrovi obrany Michailu Fedorovovi. Český basketbal prožívá velké loučení. Další z úspěšné generace posledních let se rozhodl pověsit reprezentační dres na hřebík. 33-letý pivot Martin Kříž se s národním týmem rozloučil ubojovanou výhrou nad Norskem 108-97 v prodloužení. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ujedinělé s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách kolem 16. Dvě havarovaná vozidla komplikují situaci v ulici Lidická v Brně, na silnici 476 v obci Třinec v okrese Frýdek-Místek, na D6 na 50. kilometru ve směru na Prahu, v ulici Jírovcová v Českých Budějovicích, tam je to s cyklistou a na vozovce se pohybují lidé, proto projíždějte opatrně, a nehoda tří vozidel brzdí aktuálně provoz na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1. A v Praze ještě nehody v ulici Wilsonova nebo Hartigova. Šťastnou cestu vám na Express FM za odpolední drive přeji Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Adéla, Adéla, všude sama Adéla.
1: Oh yeah.
0: A i v našem playlistu je Adéla. No, pokud nejste úplně příznivci téhle skvělé slovenské zpěvačky, tak poslední dobou asi zažíváte poměrně muka, když otevřete sociální sítě, internety, teď i rádio. Protože je prostě všude, je to fenomén, ale nejenom tady u nás, jako řeklo by se v bývalém Československu. Ona je fenomén úplně všude a viděl jsem, jak reagovali teď návštěvníci Readingu, festivalu Reading Leeds, a ona byla v Readingu, nevím, jestli byla i v Leedsu, a viděl jsem nějaký video, kde právě zpívala tuhle doznělou píseň End in LA, a to je prostě byl úplně, je to prostě fenomén současných dnů. Doufejme, že jak rychle vyšla, takže tak rychle nezapadne, přáli bychom jí to, a je prostě opravdu všude.
2: To už bude záležet jenom na Adéle. Zda potvrdí, jestli je produktem, anebo kvalitní zpěvačkou. A zatím to směřuje k tomu druhému, my to přejeme, akorát, kdyby jsme se na ně chtěli podívat živě, tak máme smůlu, protože většina z jejich koncertů, včetně toho pražského, je vyprodána.
0: A to byl ale mazec, to bylo rychlý. Praha za 10 minut třeba, že jo? To je prostě, opravdu teď se veze na vlně zájmu. Doufujeme, že její čerstvé album, které už je, myslím, na spadnutí, to jenom potvrdí a ne vyvrátí.
2: No, budeme jí držet palce, no a vy se třeba dočkáte i nových singlů.
0: Jo, mimochodem, viděl jsem, že Nicole Kidman má radost, že jeden z tracků na nové desce se jmenuje Nicole Kidman. Prý se jí to líbí, její hudba.
2: Řada známých osobností vyjadřuje Adele nějakou podporu a pozornost, popřípadě sympatie, nicméně bychom nestraní, takže pro nás to vůbec nic neznamená. My Adélu uznáváme tak jako tak.
0: Jo, je to prostě dobrá popová hudba.
3: Pondělní odpoledne na Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně.lipová.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Express. Music first. Express FM.

0: francouzský DJ Hugel, jak chcete, Imal Angel, Ultranate a jejich Moving to the Sun.
1: A my zůstaneme na chvilku u cestování a gastronomie, protože když cestujete, často se doporučuje jíst to, co jedí místní. Jenže existují místa, kde by možná bylo lepší tuhletu radu jako vynechat, protože některé světové speciality totiž mohou v krajním případě znamenat i poslední večeři. Jsme u tématu zabijáci na talíři, nejnebezpečnější jídla světa.
0: A to by mě teda zajímalo, jak to je možné, že ti místní to jedí a tebe by to zabilo?
1: No, tak jako znáš to. Začneme u mořských plodů, které jsou moje úplně neoblíbený. Krvavá návka zrnita.
0: No tak to už...
1: Je druh mušle oblíbený hlavně v Číně. Její maso má opravdu krvavě rudou barvu a problém je v tom, že může přenášet například žloutenku, břišní tyfus nebo uplavici. A kvůli zdravotním rizikům je její dovoz do Evropy a Spojených států zakázaný.
0: Oni to jako baštějí syrový, jo. Takže tohle to nezabijou.
1: Ale takhle v Číně jedí psy, že jo, jako víš, jak to je.
0: Jo a no. Samozřejmě jedí tam netopíry a pak z toho máme koronavirus, jo. Takže ano, chápeme. Tam jedí různé věci.
1: Za další nebezpečnou specialitou nemusíme daleko, stačí na Sardinii, kde mají slavný casu marzu, tedy doslova zhnilý sýr. Jde o ovčí sýr plný živých larev a správně jí se i s nimi.
0: Ano, viděl jsem, četl jsem o tom mnohokrát a nikdy v životě to nehodlám ochutnat.
1: No, to děláš dobře, protože larvy mohou po pozření způsobit problémy v zažívacím traktu a opět prodej téhle speciality Evropská unie zakázala.
0: Nedivím se.
1: No, nedivím se ani, že za další specialitou odcestujem do Japonska, kde jedí obrovskou medúzu Echizen kurage, která může vážit až 200 kg a má jedovaté části těla. Zkušený kuchař je musí odstranit a maso správně připravit. Ještě nenápadněji vypadá jamajský ovoce ake, nebo eký. Je dokonce součástí tamního národního jídla a ty nezralý plody a jejich černá semena jsou prudce jedovaté. Následkem může být silný zvracení, prudký pokles hladiny cukru v krvi nebo kóma a v nejhorším případě i smrt.
0: No a to jako taky jako jedí, přestože to je takhle? Jako, nebo to nějak jako umějí zpracovat a tím pádem to pak pro ně jedovatý není?
1: Ale nedokážu ti říct, no tak určitě to nějak zpracovat umějí, ale furt to riziko při přípravě, jako když ti prostě neskušený kuchař udělá fubu. Může být dobrá, nemusí být dobrá,
0: no,
1: jo?
0: Může být dobrá už jenom jednou.
1: No, přesně tak. A to se bude týkat i hrabatky drsný. Na tu můžeme narazit v Namíbii.
0: A co je to za potvůrku?
1: Je to velká žába, která se jí prakticky celá, jenže místní dobře vědí, kdy je bezpečné ji lovit. Takže špatně vybraný kus může způsobit vážné problémy s ledvinami.
0: A tak jako víme snad od Frantíku, že z žab se jedí jenom stehínka, ne?
1: Já vynechávám i ty stehínka.
0: Já taky. Jednou moje drahá to tady vařila pro lidi z rádia. Dal jsem si, ale naštěstí poprvé a naposledy.
1: No a velkou klasikou gastronomického hazardu je i korejská San Nakji. To je malá chobotnice podávaná tak čerstvá, že se jí chapadla na talíři ještě hýbou.
0: Takhle, výhoda je, že jak mi to popisuješ, nic z toho mě neláká ochutnat. No.
1: Co se týká týhle chobotnici, tak ona sama o sobě jedovatá není, ale nebezpečný jsou ty přísavky, které se mohou zachytit v krku a člověk se může udusit. Proto se doporučuje každé sousto opravdu důkladně rozkousat. No.
0: Utopí.
1: No a co se týká tý fugu, no, jak jsem tady jmenoval, tak samozřejmě ten čtverzubec obsahující tetrodotoxin je v případě špatně připraveného jídla nebezpečnou a může způsobit i postupný ochrnutí těla. Jo? A zase opět to mohou připravovat v Japonsku jenom certifikovaní kuchaři. A naposled tuto naše putování po jedovatých těch ukončíme v Egyptě, kde mají takzvaný fesik, což je tradiční fermentovaná ryba, ale problém nastává, když se při přípravě něco pokazí. Hranice mezi správnou fermentací a nebezpečně zkaženou rybou je totiž dost tenká a v Egyptě se kvůli ní pravidelně objevují otravy.
0: Ty jsem si chtěl dát ten salát a normálně mě přišla chuť na jídlo. Jako.
1: Tak si tam dej k tomu San Nakji.
0: To je dobrý nápad. Express. Express Drive.

0: Já jsem si šel pro pití, promiňte.
1: To nevadí.
0: Ale dneska je divný pondělí. Ne,
1: my máme furt, protože je poslední den prázdnin, takže furt jsme v takovým lehkým, a až bych řekl, jako odpočinkovým dojmu. No.
0: Já jsem prostě tady se povídal s Petrem, došel jsem si pro pití. Mezitím nám skončil song a běžel tady nevím kolik sekund. A to se nedá nic dělat, no, tak my se omlouváme. Od zítřka to bude profesionálnější.
1: Prostě si trošičku zaspal, stejně jako já, a tak je na čase si tematicky říct, jak vlastně spí zvířata.
0: No to by mě zajímalo.
1: Jo, protože člověk si lehne, zavře oči a ideálně několik hodin o světě neví a svět neví o něm. Ale v přírodě může být spánek docela riskantní a každý zvířecí druh si ho proto zařídil po svém. Třeba žirafa patří mezi největší spánkový askety. Většině žiraf podle materiálu stačí přibližně 2 hodiny spánku denně. U těch největších spáčů se mluví o asi 4 hodinách. Většinu času navíc odpočívají ve stoje, protože tak mohou rychleji reagovat na případného predátora.
0: Tak oni hlavně, než by se složili, viď?
1: No jo, jenomže když jsou ve stoje, tak se nedostanou do hlubší REM fáze, ve které se u lidí objevuje většina zapamatovatelných snů. A žirafa si proto občas na pár minut sedne nebo lehne, hlavu si položí dozadu na vlastní tělo a teprve tehdy se může dostat do REM spánku.
0: Takže se asi takovým žirafám zdá.
1: Takhle třeba, že mají vyšší krk, nevím, jako nebo
0: zranější lístky.
1: No. Samozřejmě zajímaví jsou i nám dobře známí psi, protože každý majitel asi někdy viděl psa, který ve spánku cuká packou.
0: A jo.
1: Kňučí, jako kdyby běžel. No a psi stejně jako lidé procházejí různými fázemi spánku a rozdíl může být i mezi plemeny. Menší psi mají podle zmiňovaných výzkumů sny delší než velká plemena. A ještě dál jdou ptáci. Kachny, husy nebo slepice dokážou spát tak, že jedna polovina mozku odpočívá a druhá zůstává vzhůru. Proto někdy skutečně spí s jedním okem otevřeným.
0: No to je zajímavý, veď, protože mají ten mozek malej a přitom takhle jako flexibilní.
1: No. Někteří tažní ptáci zvládají dokonce krátké šlofíky během letu.
0: To bych potřeboval, že bych za chůze to dospal vždycky,
1: no,
0: třeba.
1: Tak ty by si mohl být dobrý drost, protože migrující drozdi podle popisovaných experimentů přes den upadají do několika vteřinových spánků, někdy dokonce s oběma očima otevřenýma.
0: Aha.
1: Nikdo nepozná, že spí, veď.
0: No mě se občas stává, že s otevřenýma očima usínám za volantem a to není úplně dobrý. Taky migruju většinou někam.
1: No a největší spánkovou show předvádí, světe div se, chobotnice. Ve spánku dokáže během několika okamžiků měnit barvu z bledé přes žlutou až po tmavě vínovou, hýbat chapadly a koulet očima. Vědci zjistili, že její spánek má klidnější a aktivnější fáze, přičemž ta aktivní připomíná právě lidský REM spánek. No a z toho vzniká na závěr otázka. Zdají se chobotnicím sny?
0: No, to by mě nějaký zajímalo.
1: Vědci zatím říkají, že je to možné, ale důkaz nemáme. Každopádně pokud ano, podle těch barevných změn to musí být asi docela pestrá podívaná.
0: No, tak hlavně, až to chobotnice budete jíst, tak
1: se podívejte, jestli nespí. Bo.
0: No, přesně tak, jestli náhodou nespí jenom a jestli je dobře uvařena.
2: Express Drive.
3: Na Expressu.
4: Like an empty fire. Like your desire.

vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných

0: Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
8: Oh. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Express FM.

0: 11 minut před 18. hodinou nám dohrává svižná věc Do You Wanna Talk od Circa Waves. Já myslím, že kdo tady chce něco říct, je Michal.
1: Já chci říct to, že jsem našel zajímavý příspěvek, který shrnuje různé výstřelky slavných, a to ve smlouvách svých pracovních kontraktech. Tak třeba Queen Latifah měla formuly o tom, že nesmí zemřít, protože už byla z toho věčného umírání svých postav, teda myslím samozřejmě ve filmu.
0: Jo, tak si myslím, že to...
1: Pardon.
0: Takže to jsou smlouvy na postavy.
1: Na postavy, ano. V tomto případě určitě. Že prostě už byla jako z toho věčného zabíjení svých postav unavená a rozhodla se, že už její žádná postava nezemře.
2: To muselo být vždycky zajímavý, když někdo nabídne. Mám pro tebe super roličku, akorát, že zemřeš.
1: No, tak už pak.
0: Už asi ne. A hraje vůbec?
1: No, to je otázka, no. Tak já nevím, jestli ona ještě potřebuje. Víš, to je takový to přesně jako, že se zahraješ ve dvou dobrých filmech, no. A pak už jako seš zajištěný na stáří, že?
2: Ve dvou dobrých filmech dvakrát zemřeš, asi do toho, je to pohoda, ne?
1: Kdo taky občas zemře ve filmu, to je Samuel L. Jackson. A ten si to natáčení umí užívat, protože ve svém kontraktu má, že ho musí dvakrát týdně pustit na golf.
2: No, musí vyrelaxovat samý.
1: No. Danny Trejo má, že jako když je samozřejmě něčem hraje kriminálníky, co se budeme povídat, že? Takže ve chvíli, kdy jeho postava zemře nebo nějak je jako zlikvidována, takže že vlastně neplatí za ten kriminální čin. Takhle tady píšu, ale já to moc nechápu, teda, to se omlouvám. Tak jdeme dál radši. Kluci, kteří jsou prošlí svými svaly, Vin Diesel, Dwayne Johnson a Jason Statham, ty zase mají ve svých smlouvách klauzule o tom, že nesmí prohrát, když náhodou se někde perou.
2: To je potom uvěřitelný příběh, když tam potom naběhne Vin Diesel nebo nějaký jiný podobný zabiják a vždycky vyhraje.
1: A víš, co to znamená? Že oni vlastně musí vždycky hrát jako kámoše, ne? Protože když všichni tři to mají ve smlouvě, oni, tak vlastně se nemůžou prát spolu, protože jeden z nich by musel prohrát. Že?
2: To prostě jsou všichni hodní.
1: No.
2: Víš, jak to je hodný zlý, tak oni jsou hodní.
1: No. No a zakončíme to mým oblíbeným Bondem, druhým nejoblíbenějším Bondem, Rogerem Moorem. Ten měl neomezený přísun cigaret Monte Cristo ve své smlouvě, když hrál poprvé Jamese Bonda.
2: Asi silný kuřák.
1: No, tak asi to bylo jako stylový a mělo to prostě vypadat dobře.
2: Tak v té době tak kouřili všichni, viď?
1: No, jako. Jasně, no.
0: No, ale já
1: co bys nechal napsat do smlouvy? Teda takhle, pokud už nemáš napsaný tady ve smlouvě v rádiu.
2: No, ať mi prostě jednou měsíčně pošlou plat, já jsem skromný.
1: Taky mi to stačí. Samozřejmě, pak se těch věcí může taky koupit neomezený počet. Dobře,
2: ať mi pošlou ten plat dvakrát měsíčně.
3: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kus pražské stromovky zůstává za zdí a žiletkovým drátem více než půl století poté, co ho během okupace zabrala sovětská vojska. Teď se ale může začít psát poslední kapitola tohoto bizarního dědictví srpna 1968. Česká strana po Rusku soudně požaduje 135 milionů korun za neoprávněné užívání pozemků. Izrael postaví Řecku víceúrovňový systém protivzdušné obrany, který dostal název Achillův štít. Vyplývá to z obranné dohody v hodnotě 3 miliard eur, kterou obě země v pondělí podepsali, informoval portál Katimerini. Před rokem tenisový svět obdivoval, jak Novak Djokovic na všech 4 Grand Slamech dokráčel až do semifinále. A když hrál na startu nové sezóny finále Australian Open, mluvilo se o hříčce přírody. Čas se ale obelhat nedá. 39letý srbský fenomén svou porážku v prvním kole US Open s Argentincem Marianem Navonem oplakal rovnou na kurtu, kde ho zradilo tělo. Ve středu očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů. Dopravní nehody dál komplikují situaci napříč republikou a narazíte na ně například v ulici Nádražní náměstí v Teplicích, v Anglické ulici v Havířově v okrese Karviná, v ulici Novovysočanská v Praze, na silnici 322/56 v obci Dolní Roveň v okrese Pardubice, na D1 na 12. kilometru ve směru na Brno nebo v ulici Husova v obci Osek v okrese Teplice. Krátce po 18. hodině vstupujeme do poslední hodiny vysílání odpoledního driveu a ze studia vás zdraví Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Swim a jeho hitovka Return to Bebo.
1: No, mě nedávno moje milovaná poslala takový mem, kde bylo, že pro muže je těžké prvních 40 let dětství, ale potom se s tím už tak nějak srovnají. Jo. A to asi nevěděla, jak blízko vlastně je pravdě, respektive možná i daleko. Představ si, že muži vlastně dospívají až po 50.
0: Takže to jsi ještě děťátko.
1: No a ty taky vlastně. Protože nejlepší skóre se objevilo mezi 56 a 59 lety. Čeho? Tak to vědci zjišťovali, kognitivní vývoj a regulaci emocí. A náš mentální vrchol a plná psychologická zralost je opravdu až v tomto věku, kdy muži měli nejlepší kombinaci jako sebeovládání a schopnosti řešení problému.
2: Prostě už byli vyzrálí.
1: Už byli vyzrálí, takže my opravdu zrajeme velmi dlouho, takže dámy, pokud vám přijde, že jsme prostě ještě furt ti kluci a ta látka, tak nejste taky daleko od pravdy.
0: A máš tam taky, kdy zrajou dámy?
1: Tak ty jsou zralí už tak od 16, že jo, kdy to víme. Ženy prostě dospívají jako i fyzicky, i mentálně daleko dřív než muži. To se ví jako dlouho, že?
0: To se ví samozřejmě, my jsme zpomalení.
1: Jo, a to je dobře, že? No. Teď se to krásně doplňuje.
0: Nic nám neuteče.
1: No, krásně se doplňuje, akorát občas trochu kroutí očima jak hurvínek.
0: No. A ještě 6 let budem děti, no.
1: Minimálně. Drive. Odpolední Drive. Na Expressu.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
8: Vyslev se na to, Franto.
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Už se to blíží, nová deska Dopamine Chamber a taky koncert Fontaine's DC v Praze. No a na příští rok oznámili na konec června Slane Castle, legendární místo, kde vystupovali třeba U2, Thin Lizzy, Red Hot Chili Peppers, ale je zajímají asi hlavně jejich irští předchůdci, že? Takže Thin Lizzy a U2 to tam dokázali vyprodat. Je to několik desítek tisíc diváků. Bude jim s tím pomáhat mimo jiné Hayley Williams z Paramore. No, uvidíme.
1: No tak jim držme palce a tím to pěkně klapne a těšme se na jejich pražský koncert.
2: Pondělní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Rihanna a jejich Dancing on the Wall. No a rodiče už možná ze svých ratolestí pomalu taky tančí pozdě, možná i lezou po stropě, ale zítra se to uklidní, milí rodiče. Vaše ratolesti vyrazí do školy a vy si trochu odpočinete.
1: A nebo taky ne.
0: Nebo taky ne. Možná budete zase na nervy z toho, co budou nosit za známky
1: a
0: poznámky.
1: A nebo budete na nervy z toho, že vám třeba nechtějí jíst ve školní jídelně. Protože třeba moje vzpomínky na školní jídelnu nejsou nějaký extra, abych to tak řekl.
0: To mají asi skoro všechny děti.
1: No, to je ta klasická, že jo, tác, fronta, a na konci té fronty paní kuchařka, která vám nandá přesně odměřenou porci. Tak to všichni známe. Ale na jedné brněnské základní škole to od nového školního roku bude úplně jinak. Základní škola Chalabalova v Brně Kouhotovicích jako první v Brně zavádí obědy formou švédských stolů.
0: Aha.
1: Děti si sami vyberou, co si dají a hlavně, kolik toho chtějí. Před zahájením tohoto školního roku si nový systém vyzkoušelo asi 50 zaměstnanců školy. A to nebyl jako i ten test, že by jim dal nějaký rohlíček, jo? Jako podávala se rajčatová polévka, kuřecí steak s mozzarellou a cherry rajčata, na výběr byly dvě přílohy, salátový ovocný bar a jako dezert tiramisu. Podle vedení městské části ten test proběhl bez problémů a opravdová zatěžkávací zkouška přijde až s dětmi, protože ve škole obědvá zhruba 350 žáků. Hlavním cílem téhle změny je omezit plýtvání jídlem. A dnes děti dostanou často normovanou porci, jak jsem zmínil, nikdo se jich neptá míň, víc, tohle to tady fáknou mu to tam. A vlastně kolikrát ty děti ani nemají hlad, nebo mají malej hlad, nebo třeba jim to vůbec nechutná, takže často to jídlo končí v koši. No a u toho švédského stolu si mají děti nejdříve nabrat menší množství, ochutnat a pokud jim to bude chutnat, můžou si přidat. Podle údajů, ze kterých škola při přípravě projektu vycházela, může podobný způsob výdeje snížit množství vyhozeného jídla přibližně o 20 až 30%. A není to jen o jídle, škola chce děti také učit samostatnosti a odpovědnosti. U pultu bude například vystavená vzorová porce, aby děti měly představu, kolik si ideálně nabrat. A do nového systému byly taky zaškoleni učitelé, kteří ho mají právě vysvětlovat svým žákům a hlavně rodičům.
0: A v Kohoutovicích bych chtěl jíst každý, řekl bych.
1: Není to první škola, která zavedla tenhle systém, protože Kohoutovice se inspirovaly například školami v Boršicích u Uherského Hradiště nebo ve Znojmě, kde už podobný systém funguje.
0: A jak se říká, že objevili Ameriku, tak v tomto případě objevili Skandinávii, protože tam je to běžné už mnoho let.
1: No, tak přejme jim to a hlavně to přejme těm žákům a těm strávníkům malým.
0: Tak dobrou chuť.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

Jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři pliva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

necítím bolest. Lezu na kopec do nový role, brzo na vrcholu, teď budu otec. Jak jenom číslo je říkali mi, driftuju s kočarem po ulici. U toho píšu si rýmy do poznámek, u TV hejtu do politiky. V síťovce houpe se TV program.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř stovka vystoupení a

0: Talentovaná zpěvačka i herečka Janelle Monáe je za námi. A za námi je taky pondělní vysílání, no a pro tebe vlastně i páteční, veď?
1: Přesně tak, přesně tak. Janelle Monáe to dala trošku na prince, mi přišlo. Tohle ta 8 let stará věc má ducha jeho tvorby a on dokonce s Janelle nějak spolupracoval. Hmm. Ale co jsem tak díval, na této písničce ne. Takže asi jenom ten duch se tam ocitnul. Každopádně ty tu tady budeš taky ve studiu duchů celý týden, tak doufám, že to zvládnete. A já se přihlásím v pondělí. Respektive já se přihlásím ve středu, ještě v rámci Express Edge.
0: To ale už bude... pozor, premiérového.
1: Ano, ten už bude čerstvej, ten už nebude žádnej reprízovanej, no a zbytek dotáhne Michael s váma.
0: Já se těším zítra 15 až 19, ještě pořád, no vidíš, tam mám, jsem se zase o hodinu zkrátil. No a s tebou teda za týden, no.
1: No kdyby se zbál, tak číslo znáš, klidně volej.
0: Ne, to jen si to užijí na těch Maledivách, to je v pohodě, tam jdeš jenom na krátko.
1: Já myslím, že to budou velký divy a takhle, kdybych mohl cestovat 2,5 hodiny vozem na Maledivy, tak bych si docela pískal.
0: Dobře.
1: Takhle jsem trošku ohraničen minimálně střední Evropou.
0: Ale je to zahraniční dovolená, to je důležité.
1: Je to z části zahraniční dovolená.
0: A důležité, že tam jedeš se svojí nejmilejší.
1: A že cesta může být cíl.
0: Tak si to užijte.
1: Děkuju. Pápa. Express. Express Drive.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Music. First. Express FM.

0: Express Filmex.
1: Do kin v tomto týdnu přichází dramatický dokument o jednom z nejpamátnějších fotbalových zápasů. Film dvou mladých argentinských režisérů Zápas století, který letos zahajoval festival v Karlových Varech. 22. června 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Kapitán Anglie Peter Shilton a jeho argentinský protějšek Diego Maradona si před čtvrtfinále mistrovství světa podávají ruce. Začíná zápas, který vstoupí do dějin sportu, protože na hřišti se hraje o mnohem víc než jen o postup do semifinále. Zatímco gól století a nechvalně proslulou boží ruku znají téměř všichni, skutečný příběh Zápasu století je ještě dramatičtější. Válka o Falklandy, národní hrdost, politické napětí i osobní osudy hráčů vytvořily kulisu utkání, které dodnes vyvolává vášnivé debaty. Dynamický dokument se po 40 letech vrací k legendárnímu střetnutí očima těch, kteří byli přímo na trávníku. Z bývalých soupeřů se stávají přátelé a z ikonického fotbalového zápasu fascinující příběh o rivalitě, paměti a smíření. Here in Mexico City,
2: one of the most heated matches of this World Cup. And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
3: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano.
4: That's a bad decision and very big match.
2: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
1: Ze zcela jiného soudku je japonské historické mysteriózní drama Samuraj a vězeň režiséra Kiyoshiho Kurosavy. Píše se 16. století. Samuraj Araki se vzbouří proti tyranskému Odovi a ocitá se v obležení své horské pevnosti, kde dojde k řadě záhadných úmrtí. Strach pak Arakiho donutí k nečekanému kroku. Uzavření spojenectví s nepřátelským vyslancem Kurodou, kterého dosud držel jako zajatce ve svém žaláři. Kurosawa pojal svůj první historický film jako poctu klasickým japonským samurajským dramatům ze 40. a 50. let. Násilí ovšem zůstává převážně mimo obraz. Takže nečekejte samurajské souboje, ale spíše hluboké poselství.
5: Kono Odaga, iyoiyo Arioka-jou no shihō wo hōi suru kihai wo misete oru zo.
6: Washi wo shinjiro. Arioka-jou no kataki wo shinjiro.
0: Express Filmex
7: na Express FM.
8: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
7: Express.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Krásný květnový večer ve společnosti Express FM vám přejí Petr s Pepou, ti dva, kteří pro vás s láskou připravují hudební speciál Express Edge. Dnes jsme tu s vámi po 872. a společnost vám budeme dělat následující dvě hodiny vysílání. Co k dnešní hudební várce říci? Snad jen udělejte si pohodlí, popřípadě místo k tanci, nudit se při poslechu určitě nebudete. Několik týdnů držíme trend nabídky čerstvých a nehraných záležitostí a stejně tomu bude i dnes. Veškeré potřebné informace najdete na Facebooku Express Edge, pro všechno ostatní tu pak máte web expressfm.cz. Anglická parta The Coral v těchto dnech překvapila vydáním nového alba 388. Při jeho vzniku se inspirovala sedmdesátkama a nám se dnes jejich věc Leaving in the Past na úvod dnešního 872. dílu Express Edge náramně hodí. Příjemný poslech vám přejí Petr s Pepou.

Teprve 3 roky funguje kvartet z Manchesteru West Side Cowboy. Na 21. srpna má naplánované vydání debutové desky It Goes On. V těchto dnech z ní kapela vypustila do světa doznívající single. Americké indie popové duo Generational svoji poslední desku vydalo před 3 lety a momentálně sbírá síly na nahrání té další. Zahrajeme vám jejich věc s názvem Walking Moment.

0: pozdrav z finských Helsinek od kapely Split Keys. Poslouchali jste single Lightning. Podíváme se opět za velkou louži, tentokrát do Chicaga, zatrující The Feeders. Jejich tvorbu místní periodika označili jako ošuntělý pop. A nám se líbí. A těšíme se na jejich chystanou desku, ze které pouštíme ukázku v podobě songu Why Do We Fight.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Občas je zábavné sehnat o kapelách, které vám hrajeme nějaké relevantní info. Stává se, že narazíme na stejnojmenou, ale úplně jinou partu hrající zcela jiný žánr. Třeba jako v případě This Ends Up. Nevíme o nich skoro nic, jenže následující track When It All Comes Down pochází z jejich druhého alba, které vyšlo v roce 2002.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
1: Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Novinka ve vysílání Express FM doznívají Nothing But Thieves. V Express Edge jsme vám nabídli jejich aktuální single Evolution. Tahle anglická parta se u nás kraje příští roku staví koncertovat, konkrétně se představí 22. ledna v pražském O2 Universe. Dáme si čerstvý single od amerického umělce, který si říká Kenny Hoopa. Živě tohle rodáka z Clevelandu uvidíme na festivalu Metronome.

Express Edge vysíláme na Express FM v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Doznívající Full Nelsony, australské trio, který tvoří dva bratři a jejich nejlepší kámoš. Vysloužilo si pověst energické koncertní party, proto není divu, že vyprodává koncerty nejenom v rodném Perthu, doznívá jejich čerstvý single Keepsake. A následují Rara Viper, původem také z Austrálie. Mimochodem, poslední dobou se to u protinožců hemží samými zajímavými indie rockovými partami. Ciao.

0: Stolik Rada Viper a my v Austrálii zůstaneme až do konce tohoto bloku. Připravení jsou totiž Rum Jungle, kvartet, který v těchto dnech vydává druhou desku a my z ní vybíráme single Low Life.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge. Před malou chvílí jsme vám nabídli legendu, jejíž hlas vám musel být povědomý. Mike D je třetinou Beastie Boys, který se rozhodl vydat solovku s názvem Switch Up. Vyšla tento měsíc a přinesla i doznívající track What We Got. Ve studiu jsou Petr s Pepou, v tomto bloku budeme rád velmi originální umělce i projekty, jejich tvorbu si hudebně charakterizovat netroufám, ale to není důležité. Důležité je, jestli se vám to bude líbit. Název následujícího tracku je Screw Dark a podepsána je pod ním kapela Rip Magic.

0: Josh, umělec původem z Portlandu, který skládá, hraje i produkuje a jehož tvorba nebo hudební přístup přirovnávají k Tame Impala. McIntosh právě vydává single Monopolize. Tady je.
1: Express.
2: Express Edge.

Doznívá McIntosh a my pro vás na finále tohoto hudebního bloku máme připravené trio z Nashvillu, které se říká The Out. A opět ho tvoří dva bratři a jejich nejlepší kámoš. Yours Tonight, jejich čerstvý single, předznamenávající nové album.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem, kteří tráví tento čas poslechem Express FM. Ve vysílacím studiu se nacházejí Petr s Pepou. Právě jsme dosáhli poloviny 872. dílu hudebního speciálu Express Edge, takže tu pro vás budeme ještě jednu hodinu vysílání. A ještě to bude zajímavé, protože máme v zásobě docela zajímavé a originální kousky. Jejich seznam najdete po odvysílání na Facebooku Express Edge. Loni svoji činnost obnovilo americké trio The Thermals a letos se podle všeho jejich fanoušci dočkají nový řadovky. I Will Be Delivered je single, který z ní pochází. Příjemný poslech druhé poloviny 872. dílu Express Edge vám přejí Petr, Pepa a The Thermals.

0: české indie rockové trio vydávající u Pure Noise Records. Dnes jsme vybírali z jejich 6 let starý řadovky The Black Hole Understand. Doznívá skladba Story That I Live. A podíváme se do Kanady, konkrétně do Toronta za kapelou Broken Love. Loni vydala už třetí nahrávku do programu, která přinesla i následující track Diamonds.
1: Express Edge
2: na Express FM.

0: Tohle byly Modern Alibi, zajímavá čtveřice ze Severní Karolíny, jejíž zvuk mnozí popisují jako mix Arctic Monkeys a 21 Pilots. Vlastní obrázek jste si mohli udělat sami v rámci doznívající skladby The Big Fuzz. Zahrajeme vám dalšího zástupce kanadské alternativní scény, a sice kapelu The Listros. Těžké kytary, temné syntezátory i hymnické vokály, a to vše zabalené v energickém zvuku. Pouštíme single Into the Otherwise.
1: Express Edge
2: na Express FM.

byli Delistros. My teď malinko přivestříme, protože máme pochystané Last Hounds, hardkorovou partu z Midlands, která do následujícího triku jako hosty přizvala Fever 333. Kapela, která také umí a ze které se etablovali House of Protection, protože ji založil jejich bývalý člen Steven Harrison.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ. Music.
1: First. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a před malou chvílí jste poslouchali americkou umělkyni, která působí v respektovaných Modest Mouse. Její jméno je Lisa Mollarino, We All Get Stuck je pak název jejího aktuálního songu. A zároveň jsme jim otevřeli dnešní dámský blok. Poslední dobou mám pocit, že by nám skvělé umělkyně vystačily na jeden samostatný pořad. A možná se tak i v budoucnu stane. Minulý měsíc oslavil své 28. narozeniny americká umělkyně působící pod pseudonymem Blonchel. Vypadá to, že by brzy mohla vydat novou desku. Do světa totiž vypustila novou skladbu Hard Has to Work So Hard. Tady je.

Express Edge vám nabízíme v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 9 večer. Podívali jsme se do Winnipegu za dvojicí Sunday Club, psáno dohromady. Tento měsíc se nese ve znamení jejich doznívajícího tracku Blue Wave. Celá deska by pak Sunday Club měla vyjít v červenci tohoto roku. Naše další umělkyně se jmenuje M. Armstrong a pochází z Kanady. Vystupuje už od 14 let a navzdory jejímu klasickému hudebnímu vzdělání vzlíží k umělkyním, jako je Hayley Williams nebo Alanis Morissette.

0: ťukají aktuální track s názvem Anapologic. Před 5 dny vydala své druhé album Eka Wandel. Jmenuje se Looking for People to Unfollow a nám se líbí. Eka vystoupila i na letošní Koučale a 10. června bude k vidění u nás na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Jako pozvánku berte následující věc.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Superchunk na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge. Podle všeho se jednalo o nejzkušenější partu v dnešní dvouhodinovce, protože Superchunk se na scéně drží od roku 1989 a tohle byl jejich aktuální single I Don't Want You Anyway. Stále jsou tu s vámi Petr s Pepou, za malou chvíli se k nám připojí i Friday Pilots Club. Chicagská formace, které vychází novinka Big Money, tady je.

0: To byli Sick Boy, kteří ve své tvorbě odkazují na alternativní scénu let 90. a které počátkem tohoto roku vyšlo druhé album. Vy jste poslouchali track All Damage. A společnost vám teď budou dělat i mrtví básníci. Na řadě jsou totiž Dead Poets Society, kapela z Bostonu, která má venku zatím 2 alba a možná by brzy mohla přihodit i 3. V těchto dnech totiž své příznivce potěšila následující písničkou.
1: Express Edge na Express FM.

Highly Suspect byli předposlední kapelou v dnešním vydání Express Edge, doznívá song Big Shop of Horrors. Doputovali jsme až na samý konec 872. dílu Express Edge, který pro vás láskou a chutí připravili Petr s Pepou. Tímto se s vámi loučíme a těšíme na slyšenou opět za týden ve stejnou dobu na stejném místě, to znamená ve středu, 21 hodin.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Nelituju ničeho. Ničeho. Nelituju ničeho. Fakt ničeho.

Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM.

MCs get murdered, they come on.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: DJské trio Swedish House Mafia naštvalo své fanoušky. Ohlásilo na pátek Super Maiden v Göteborgu pro 75 tisíc lidí a nakonec ani nevystoupili. Počasí hrozilo bouřkou a tak dlouho nasazovali předskokany, až se zrušili. Naštvaným fanouškům pak slíbili na druhý den po obědě set zdarma. O víkendu proběhl v Británii festival Reading and Leeds. Na něm po dlouhé době vystoupila Florence Welch a spol. Naposledy to bylo v roce 2012. Florence Welch tak oslavila své narozeniny a také koncertem ukončila své turné Everybody Scream, které začalo v únoru. Drobnou kaňkou bylo to, jak Florence neznáší, když sledují lidé koncert skrz mobil. Florence tedy poprosila DAF, aby se k ní připojili v malém rituálu a požádala každého jednotlivce na tomto festivalu, protože natáčení této písně vám zabrání v jejím prožití. A není to náhodou důvod, proč jste přišli. Festival Daisy Chain Fields, který o víkendu uspořádala Olivia Rodrigo, měl až na drobné potíže velký úspěch. Ženy ženám v charitě vyzbírali 10 milionů dolarů. Na to přišla Melissa Gates a zdvojnásobila tuto částku. Veškerý čistý výtěžek z Daisy Chain Fields bude rozdělen mezi 10 neziskových organizací, včetně Baby to Baby, která poskytuje základní potřeby včetně plen, mléčné výživy, oblečení a jídla dětem v nouzi.
2: Express FM.